Nikdy tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl myš.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbo...

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, popřípadě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě, co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: Moje křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových Svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových Svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových Svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo.

0: Večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
1: Ty takhle na noc?
0: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
2: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku?
0: Taky, že jsem ji měl ráno.
2: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
0: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie, ne, do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat.

0: Patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem existujícím od 13. století budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladím.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po, co pak po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak,
1: protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění, novou energii do žil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěží.

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den, tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek, jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den, z Velké nad Vidličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním Strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přál, aby se objevovalo častěji? Abych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhodnout

0: je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
0: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně leželi na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si tak, takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
0: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
0: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky. Protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají. A my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly, následně 48 hodin, co jsme taky zvládli a pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča, bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi, protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujeme za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Kovářová.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Průvod sexuálních menšin dnes projde Kutnou horou. Čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo, hlaholici, a položili základy nového jazyka. Vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
2: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
0: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomenou i slavnostními bohoslužbami. Třeba v katedrále svatého Víta na Pražském hradě budou v 8.30 a v 10 hodin dopoledne. Kutnou horou dnes popoledně projde duhový průvod. V rámci třídenního festivalu sexuálních menšin Kutná hora Pride ho pořádá spolek Jiná hora. Podle radnice se pochodu zúčastní kolem 200 lidí. Proti jsou stoupenci tradičních hodnot, kteří svolali do centra města veřejné setkání. Na klidný průběh obou akcí budou dohlížet policejní hlídky, říká mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
3: Tak my o tom samozřejmě víme, situaci průběžně monitorujeme, budeme ji monitorovat i v ten den a samozřejmě v případě nějakého narušení nebo nějakých komplikací jsme schopni určitě situaci řešit, určitě přijmeme nějaká opatření.
0: Svahovou skluzavku na Julisce by mělo vedení Prahy 6 otevřít v polovině srpna. Tobogán dlouhý 43 metrů spojí ulice nad Juliskou a pod Juliskou. Otevřený by měl být celoročně. Skluzavka s průměrem necelých 80 cm má sloužit dětem i dospělým. Vedení městské části ji plánuje zavírat na noční hodiny, říká radní Prahy 6 pro životní prostředí Petr Palacký ze Zelených.
4: Máme v cílu, aby to byla otevřena každodenně, ale aby se zavírala na noc, přece jenom z nějakých bezpečnostních důvodů, aby se prostě nestalo, že by tam někdo třeba začal spát, aby tam prostě nevznikly nějaké problematické situace. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Nad Kanadou zvítězili 3-0 díky dvěma brankám Unaiho a jednom gólu Rahimiho. Ve čtvrtfinále si Maroko zahraje proti Francii, která porazila Paraguay 1-0. O výhře rozhodl z penalty Kylian Mbappé. Počasí. Dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost, na většině území s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou do Roudnice nad Labem. Na 21. kilometru je ve vozovce velký výtluk. Jinak je provoz v kraji plynulý a bez hlášených komplikací. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: A já vám ze studia přeji příjemnou první červencovou neděli. Máme první ze dvou po sobě následujících státních svátků a více k tomu v kalendáři už za pár okamžiků řekne kolega Petr Jungmann, samozřejmě i k dalším dnešním oslavencům a událostem, které jsou spojené právě s dnešním datem. Nebudou chybět také pozvánky za kulturou a do společnosti od Denisy Hergeslové. No a téma po půl šesté. Dětské domovy a výchovné ústavy čekají změny. Ministerstvo školství připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní ochrany výchovy a budeme se tomu právě po půl šesté více věnovat. A kdo nám zaspívá? Budou tady třeba kapela Opět a Radeček, skupina zpěvačka Petra Janů a skupina Lucie právě teď.

0: Už nejsem volná, velký hit Petrianu z poloviny 80. let, který dal název celému úspěšnému albu. Teď už Kalendárium a Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslovinštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Reard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Roslinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dospíval Roy Orbison, pojďme si říct, jaká bude neděle. Tak dnes proměnlivo, převážně velká oblačnost, na většině území s přeháňkami. Výjimečně se mohou objevit i bouřky a nejvyšší denní teploty, podobné jako včera 22 až 25 stupňů Celsia. Ale teď ráno máme tepleji. Včera jsme měli tak kolem 10 stupňů v tuto chvíli. Teď už máme kolem 15 stupňů téměř všude. Takže je tak zhruba o těch 5 stupňů teplejší ráno, než tomu bylo včera.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Hnízdečka, bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence, mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
3: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 5 hodin a přesně 24 minut je čas podívat se na svět dětskýma očima. Kdo je to vlastně Indián? Tak na to nám budou odpovídat děti z Prahy Kobylis.
1: Když se zeptám na Indiány, nezvu vás do cukrárny, ale na americký kontinent. Podle čeho se Indián pozná a existuje nějaká společná indiánská charakteristika?
2: Nevím.
3: Já nevím.
4: Ty jsou páni, který mají pehří kolem hlavy a mají luky, obří pistole dlouhý.
5: A třeba chtě někoho zabije, třeba tady neposlouchá. A pak se ho vezme a zabije ho a může ho hodit někam třeba do vody. A
6: třeba chtějí porazit krála Maluse.
7: Třeba chtějí být bohatí.
8: Nejsou bohatý.
9: Mají málo peněz.
10: Mají koníky a mají mače a sekery.
11: Já to nechci říct.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: S následky po klíšťové encefalitidě bojovalo ještě půl roku po jejím prodělání skoro 45% lidí. Vyplývá to ze studie infekční kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pacienti podle ní trpěli bolestmi hlavy, poruchou paměti nebo nízkou schopností se koncentrovat. Každoročně se v Česku nemocí nakazí několik set lidí. Loni jich bylo více než 700. Nejvíc pacientů přibude v létě a na podzim. Na většině území je teď aktivita klíšťat střední nebo vysoká. Kvalita vody ve většině přírodních koupališť ve Středočeském kraji zůstává i po vlně veder výborná. Potvrdili to pravidelné kontroly hygieniků. V nádrži Orlík se sice objevily synice, ale jejich obsah je malý. Voda má dobrou průhlednost a lze se v ní koupat. Stejná situace platí i na přehradě Slapy. Mladá Boleslav dokončila zastřešení budované části skateparku ve volnočasovém areálu na Radouči. Příští týden mají dělníci začít budovat betonové překážky. Díky zastřešení bude možné skatepark využívat i za nepříznivého počasí. Nabídne taky prostor pro pořádání menších kulturních akcí. V rozpočtu je na stavbu vyčleněných 13 milionů korun. Hotovo by mohlo být v září. Město o tom informovalo na webu. Praha upravila domov pro seniory v Dobřichovicích za téměř 284 milionů korun. Přibylo tam 46 nových míst. Budova dlouhodobě nevyhovovala potřebám klientů i personálu. A dnešní počasí. Čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost. Odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 mezi 21. a 19. kilometrem směrem do Prahy začaly údržbové práce a levý jízdní pruh je kvůli tomu do 10. hodiny dopoledne uzavřený. V Praze počítejte s omezením v ulici k Barandovu. Mezi křižovatkami s Geologickou a Barandovskou ulicí ve směru k Barandovskému mostu obnovují protihlukové stěny a je kvůli tomu uzavřený pravý pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A než tam zaspívá Jiří Korn, tak prozradíme, jaké téma budeme rozebírat už za pár minut.
2: Dětské domovy a výchovné ústavy čekají změny. Ministerstvo školství připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Co přesně plánuje, uslyšíte už za chvíli.

0: Pod jednou střechou dnes často spolu žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči s těmi, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou nebo výchovných ústavech.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem. A to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová. Nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuju v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost na většině území s přeháňkami, výjimečně se mohou objevit i bouřky a teploty přes den 22 až 25 stupňů Celsia. Teď po ránu už máme 15 stupňů ve středních Čechách, tak v průměru kolem 15.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 5.50, posloucháte Dobré ráno střední Čechy s Petrem Zajíčkem. No a teď už jsou na řadě víkendové tipy. Pár pozvánek za kulturu a do společnosti má pro vás Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Jakmile se zámek Žleby zahalí do večerního šera, otevře své brány znovu. Dnes od 19 hodin vás čekají netradiční večerní prohlídky, při nichž si můžete vybrat ze dvou zámeckých okruhů a vychutnat si romantickou atmosféru historických interiérů i soukromých komnat knížecí rodiny v čase, kdy je zámek návštěvníkům běžně nepřístupný. Pohádkové léto začíná ve votickém klášteře. Každou neděli od 18 hodin ožije rajský dvůr divadelním představením pro rodiny s dětmi. Dnes vás potěší pohádka o pokladu na konci duhy, která malé i velké diváky zavede do světa víl, vodníků a kouzelných bytostí. A pokud počasí nebude přát, pohádka se přesune do klášterního refektáře. Koncert dobové hudby zazní od 18 hodin v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Nenechte si ujít vystoupení dechové kapely Inspiratio Quintet. Uslyšíte skladby Josefa Myslivečka, Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a dalších. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Vodu v městském hotelu v Týnci nad Sázavou ohřívá slunce. Dnes čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejné je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohli otvírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
3: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
2: Radnice v Týnci nad Sázavou pořídila pro městský hotel termický ohřev vody. Slunce by tak mělo ohřívat veškerou vodu na provoz budovy minimálně od dubna do října. Investice 260 tisíc korun by se podle starosty Martina Kadrnošky za hnutí STAN měla vrátit do 2 let.
4: V letošním roce se podařilo a už je namontován takzvaný termický ohřev teplé vody, to znamená, že na střeše toho hotelu jsou umístěny takové ty černé hady, ve kterých se ohřívá od sluníčka voda a ta voda se pak akumuluje v zásobníku právě v boileru pro tu hotelovou část.
2: Lidé můžou navštívit dvě historické budovy, které během státních svátků 5. a 6. července zpřístupní veřejnosti úřad vlády. Dnes se otevře Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci si budou moct v Hrzánském paláci prohlédnout reprezentační sály, pracovnu premiéra nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je navíc znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. V Lichtenštejnském paláci se potom otevřou prostory využívané při státních návštěvách a taky výstava darů, které čeští premiéři získali od zahraničních státníků. Praktické informace k návštěvě doplňuje mluvčí úřadu vlády Karla Mraz. Ráčková.
5: Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Vstup zdarma a bez registrace. Objevte místa, která se v čase státních svátků otevřou právě pro vás. Více naleznete na vlada.gov.cz/dod.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost. Odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou do Roudnice nad Labem. Na 21. kilometru je ve vozovce velký výtluk. A v Praze jsou do 10. dopolední hodiny kvůli natáčení filmu částečně uzavřené ulice Černokostelecká a Průmyslová. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
6: V dalších minutách Dobrého rána Střední Čechy se od nás dozvíte podrobnosti k jednomu nápadu českých vědců, který by mohl pomoci při rekonvalescenci. Nová světelná instalace ve vestibulu metra Florence bude snímat pohyb kolem jdoucích. Za chvíli si k tomu řekneme víc. A před 6:30 nabídneme první porci ranní zábavy, tentokrát s Josefem Fouskem. A kdo nám zaspívá, tak bude tady třeba Valdemar Matuška, také Pavel Bobek a právě teď Hana Zagorová. Hezké ráno.

0: Po odchodu Metra v Praze na Florenci bude nové umělecké dílo. Půjde o světelnou instalaci, která naváže na stávající historickou mozaiku Bitva u Sokolova. Město za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Technici by dílo měli nainstalovat do konce letošního roku.
1: Ve vestibulu Metra Florence vznikne světelná stěna, která bude promítat různé vzory a obrazce. Dílo je inspirované procesem synapse v lidském těle, vysvětluje autor díla Jan Poš.
2: Dochází k předávání nějaké informace v mozku pomocí sloboučkého výboje elektřiny, takže vlastně jsem jakoby tím skloubil nějak dohromady nějakou jako organičnost a toho procesu s veřejnou dopravou, kterou vnímám jako nějaký páteřní systém, jako nervový systém města.
1: Instalace měří zhruba 15 metrů na šířku a 2,5 metru na výšku. Dílo tvoří 170 světelných boxů, které budou mimo jiné zaznamenávat pohyb cestujících a nebo promítat cesty tramvají a autobusů v hlavním městě.
2: Máme vlastně několik takových jakoby ovládacích modelů, kdy využíváme například data v reálném čase z veřejné dopravy, z pražské integrované dopravy, vlastně čteme tu mapu, takže my vlastně víme, kudy vedou ty linky a zároveň víme, kde se přesně nacházejí konkrétní jakoby tramvaje nebo autobusy.
1: Podle mluvčí galerie hlavního města Jany Smrčkové, nová instalace má ozvláštnit prostor upravené stanice metra.
3: Návrh nového uměleckého osvětlení má ambici otevřít možnosti uvažování o světle v metru v širším kontextu architektury a designu samotných svítidel. Nové dílo bude pro mnoho cestujících jedním z prvních kontaktů s městem.
1: Hlavní město na instalaci vyčlenilo bezmála 1,5 milionu korun, říká radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
4: Světelné umělecké dílo, které bude následně umístěno ve vestibulu Metra Florence a vlastně vychází z mezinárodního uměleckého dialogu, který byl v roce 2013 a od té doby se připravuje a je to součástí rekonstrukce.
1: Dílo bude na čelní stěně podchodu a rozšíří stávající mozaiku Bitva u Sokolova. Lidé ho poprvé uvidí po dokončení opravy stropní desky stanice, která má skončit letos na podzim. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území s přeháňkami, výjimečně se mohou objevit i bouřky a denní teploty 22 až 25 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tak a teď už 6 hodin a 21 minut a je čas na první porci ranní zábavy. No a tu má pro vás Josef Fousek.
1: Veřejní příslušníci chytili člověka na ulici a chtěli občanský průkaz. On povídá, já jsem si ho zapomněl, promiňte soudruzi, já jsem si ho zapomněl doma. No my si to zjistíme, vzali ho na stanici a zeptali se ho, tak jak se jmenujete? On pa Vladimír Kymlička, Praha 1, Stalinova 1. My si to ověříme, vrátili se, zmlátili ho. Jak se jmenujete? Vladimír Kymlička, Praha 1, Stalinova 1. Zmlátili ho znova, my si to jdeme ověřit, odešli, vrátili se. Jak se jmenujete? Vladimír Kymlička, Praha 1, Stalinova 1. Zmlátili ho znova a najednou se otevřely dveře a tam stál kapitán a povídá, Vladimíre, Kymlička, my jsme spolu chodili do základní školy, ještě bydlíš Praha 1, Stalinova 1, upá bydlím tato. Propustili, omluvili se mu, zalepili mu šrámy náplastí a on se vracel domů Kymlička, tam zametala domovnice verandu a povídá, je pane Kymlička, ještě že jste tady nebyl, byli tady třikrát od policie a já vás vždycky zapřela.

že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Před covidem chodila zhruba pětina Čechů do penze přímo z úřadu práce. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí. Rezort zkoumal motivace lidí k předčasnému důchodu. Dvě pětiny z těch, kteří o něj měli zájem, byli těsně předtím nezaměstnaní. Podle analýzy se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok předtím, než šli do důchodu. Část z nich tento postup volila kvůli finanční podpoře státu. Z pracovního procesu taky část lidí odešla dříve kvůli zdravotním problémům. Středočeský kraj rozdělí více než 6 milionů korun mezi menší obce. Ty mohly získat peníze z fondu obnovy venkova. Mezi podpořenými projekty jsou například výstavba ordinací v Kamíku nad Vltavou na Příbramsku nebo zateplení kulturního domu v Broumech na Berounsku. Obyvatelé Strahova a lokality na Hřebenkách si v poslední době stěžují radnici Prahy 5 na hluk. V nočních hodinách tam jezdí řidiči s hlasitými tuningově upravenými auty. Městská část proto chce v místě zavést úsekové měření rychlosti. Senioři v Praze 10 můžou v létě využívat bezplatný ranní vstup do plaveckého areálu v Edenu ve Vršovicích. Volný vstup mají lidé starší 60 let s trvalým bydlištěm na území městské části v pracovní dny od 8 do 10 hodin. Prokázat se musí občanským průkazem. A dnešní počasí. Čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost, odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Černošicích je až do večerní 11. hodiny uzavřená ulice Zdeňka Lhoty. Koná se tam totiž kulturně gastronomická akce. A na pražském okruhu mezi 59. a 62. kilometrem směrem na D1 je kvůli údržbovým pracím uzavřený odstavný pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my v Dobrém ráno Střední Čechy už za pár minut budeme hovořit o jednom nápadu českých vědců.
0: Přesně tak, pracují totiž na vývoji umělého kloubu s protizánětlivými nebo antibiotickými látkami, které se v těle postupně vstřebávají. Víc informací už za chvíli.

0: umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní. Díky tomu se do něj může dát léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na VŠCHT pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
1: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáně.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
2: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
3: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Zespodu je to implantát, pak vidíme porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
3: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům po operačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes už nemůžeme očekávat sluníčko jako včera. Bude proměnlivá, převážně velká oblačnost na většině území s přeháňkami a výjimečně se mohou objevit i bouřky. A teploty během dne vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Chtěl bych napsat báseň,

Tak to byla skupina Černásky s Michalem Malátným. Máme 6 hodin a 50 minut. No a teď už je čas vám připomenout naše písničky na přání. Je neděle, i o prázdninách platí, že v neděli mezi 12. a 13. a také mezi 17. a 18. hodinou po druhé tady budou písničky na přání. Vy si můžete nechat samozřejmě zahrát, můžete napsat i věnování, pokud jsou nějaké narozeniny, meniny, výročí a tak dále. Jak na to? Dvě možnosti máte, buď to můžete využít náš webový formulář, a to na naší internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz. Tady vybíráte kategorii písničky na přání a prosím na správnou hodinu. Tu hodinu opravdu využijte, aby bylo jasné, jestli to chcete právě v poledne, anebo potom až odpoledne po 17. hodině. No a nebo před pořadem posíláte SMSku, a to ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a věnování a vše odesíláte na číslo 90 011 04, tak je to jednoduché. Jenom připomínám jako vždy, že dechovku, pokud byste ji chtěli, tak tu hrajeme až po 17. hodině, tedy ne mezi 12. a 13.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda chce do 2 týdnů ve sněmovně prosadit obnovení EET. Mezi Kolínem a Přeloučí dnes začíná oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
4: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme, musíme stihnout. Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda podle ní u důležitých novel obchází běžný proces schvalování. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začíná téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
5: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
3: V lesích kolem Českého Brodu budou nové lavičky a odpočinková místa. Dřevěný mobiliář vymění dělníci do konce léta. Spolu s tím opraví lávku přes řeku Šemberu. Práce a vybavení budou stát kolem 350 tisíc korun. Sport. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál taky Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou, Lehečka zdolal Španěla Munara a Nosková porazila Rumunku Kirsteovou. Linda Nosková tak české úspěchy vyzdvihuje.
6: Krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou. A já myslím, že si to možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
3: Karolína Muchová a Barbora Krejčíková si dnes v osmifinále Wimbledonu zahrají proti sobě. Počasí. Dnes čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost. Odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 na 27. kilometru směrem do Prahy je hlášená srna na vozovce. A v Praze dejte pozor na nehodu ve Kbelské ulici směrem do Průmyslové. Ve sjezdu na Novopatskou havarovalo vozidlo. Překáží provozu a tvoří se tam kolona. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A v další hodině dobrého rána zavoláme meteorologovi Pavlu Karasovi, ten nám prozradí, jaké počasí nás čeká nejenom dnes, ale také v příštím týdnu. Dále se dozvíte, jak to vypadá s rozsáhlou rekonstrukcí Pražského divadla na Vinohradech. A už za pár okamžiků budeme v Region Expressu mluvit o jedné policejní akci. A kdo nám zaspívá? Tentokrát tady bude třeba skupina Jelen, taky Rangers a teď skupina Redikirken. Hezké ráno.

0: Region Express.
1: Na silnicích ve Středočeském kraji už letos zemřelo 9 motorkářů, loni za celý rok to bylo 13. Zvýšil se i počet nehod samotných. Středočeští policisté proto připravili mimořádnou kontrolní akci.
2: Právě projíždí dva motorkáři, jednoho teda policie zastavuje.
3: Kontrola, prokažte vaši totožnost. Řidičský průkaz najdete? Kolegyně s váma ještě provede dechovou zkoušku, jak si sundejte zatím přilbu.
4: Po dobu tónu fouká do té trubičky plynulý výdech, jo? Tak můžete. Tak, je to v pořádku, na ústech si můžete vzít, ten je pro vás.
5: Děkuji. Teď si dejte, ať jste vidět.
2: Za odměnu reflexní kšandy. Petr má tedy za sebou kontrolu, všechno v pořádku. Vy jste říkal, že jste 18 let jezdil motocross. Jakou máte radu pro motorkáře, když jste takhle zkušený, aby se vždycky v pořádku vrátili domů, protože bohužel letošní statistiky jsou velmi smutné.
6: Aby nebláznili. Hlavně ať neblázní. Ať jezdí v klidu. Já už mám taky nějaký pátek, takže vím, co říkám.
2: Policejní preventista Jaroslav Bicán. Proč akce zaměřená právě na motorkáře?
7: Protože motorkáři jsou v provozu na pozemních komunikacích vlastně nejohroženějším účastníkem a bohužel jejich dopravní nehody jsou převážně buď to smrtelné, anebo s těžkým zraněním. Zaměřujeme se na ně s ohledem na to, že ta čísla nám bohužel rostou.
2: Co tady říkají ty statistiky?
7: Když se podíváme na statistiky v rámci územního odboru Benešov, kde se momentálně nacházíme, tak od začátku roku se řešilo 32 dopravních nehod a když si porovnáte samý období za minulý rok, tak tam máme 22 nehod a za letošek v rámci krajského ředitelství Středočeského kraje monitorujeme 310 dopravních nehod. Bohužel z toho je 9 smrtelných.
2: Jaké jsou nejčastější příčiny nehod těch motorkářů?
7: Nejčastějšími příčinami bohužel je samozřejmě nedodržení rychlosti, hazardování, kdy zkoušejí jak svoji motorku, tak vlastně svoje schopnosti.
2: Polovinu nehod si podle Jaroslava Bicana zaviní motorkáři sami. Z poloviny jsou na vině řidiči vozidel, kteří je přehlédnou nebo jim nedají přednost. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Neděle bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky a výjimečně se mohou objevit i bouřky. Teploty během dne 22 až 25 stupňů.
0: Kam vyrazit pěšky nebo na kole? Regionální stopařka Žofie vyráží každý týden na nové výlety po středních Čechách v seriálu Cyklopěš. Testuje trasy, které zvládne téměř každý. S humorem, nadhledem a reálnými dojmy z terénu. Ve vysílání, na webu i sociálních sítích. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Někdy na otázku, kdy je člověk vlastně dospělý, neumíme pořádně odpovědět ani my dospěláci. Tak jak si s tím teď poradí děti z Benešova?
1: Když někdo o někom řekne, že je dospělý, kdy to vlastně nastane? Je to občanským průkazem v 15 letech, anebo plnoletostí v 18 letech?
2: Do 11.
3: Asi 30.
4: To už je ještě málo.
5: Není.
3: Je?
5: To je mega hodně.
6: Třeba pán, který vytráví pohádky.
7: Když si nějaká holka někoho vezme, bude mít, když se narodí miminko a

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty. Kostel svatého Martina v Sázavě čeká oprava. Začne do konce července. Budova je odsvěcená a patří městu, které v něm pořádá kulturní akce. Za práce radnice zaplatí 5 milionů korun. Jejich hlavním úkolem bude kostel odvlhčit, dát mu novou fasádu a taky nová okna. Praha 1 rozdělí letos na podporu zdravotnictví téměř 1,5 milionu korun. Část peněz poputuje nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského na provoz specializovaného oddělení paliativní péče. Další peníze zamíří na vybavení 16 ambulantních ordinací i na podporu organizací poskytujících domácí a lůžkovou péči. Kutnou Horou dnes popoledni projde duhový průvod. V rámci třídenního festivalu sexuálních menšin Kutná Hora Pride ho pořádá spolek Jiná Hora. Podle radnice se pochodu zúčastní kolem 200 lidí. Proti jsou stoupenci tradičních hodnot, kteří svolali do centra města veřejné setkání. A dnešní počasí. Čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost. Odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je nebezpečná situace za sjezdem na Zdice. Na 27. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze se tvoří kolona ve Kbelské ulici ve směru do Hloubětína. Ve sjezdu na Novopatskou havarovala dvě osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my už se za pár okamžiků vypravíme do divadla, ale tentokrát to výjimečně nebude na žádné konkrétní představení.
0: Je to tak, největší českou činoherní scénu totiž čeká minimálně 3letá rekonstrukce. Z hlediště divadla na Vinohradech už zmizely sedačky a ze šatén herecké skřínky. Jak to teď v divadle vypadá a kdy se rekonstrukce rozběhne naplno, to uslyšíte už za chvíli.

zeme zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: práce se rozběhly už teď.
1: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí. A je to pohled, který myslím, že dlouho nikdo neviděl a nikdo možná nikdy už neuvidí.
2: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru. Prázdný sál, ve kterém chybí 600 sedaček?
1: 600 jich nechybí, protože na prvním a druhém balkoně sedačky ještě zůstaly, ale z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit a tam bude 370 míst, takže podstatná část vlastně celé přízemí, ty sedačky jsou instalovány v Radiopaláci.
2: Co bude s tím zbylým počtem sedaček?
1: Už se objevilo nejedno přání získat jedno sedadlo do
2: Určitě už se museli ze svých šaten vystěhovat jednotliví herci a čekají je nové šatny v Radiopaláci.
1: Herci si museli odnést své věci. No a tady třeba tohleto je teda šatna F. Třeba tohle bylo místo Jiřiny Jiráskové.
2: A teď v této šatně byla Carmen Majerová, Zuzana Vejvodová a další herečky.
3: Tady to máte otevřeně, já jdu ještě zhasnout dolů.
2: U šatny potkáváme Jiřího Hurába, správce budovy.
4: Nemůžu se s tím srovnat, protože myslím, že se duch divadla na Vinohradech vytratí nebo změní. To je můj názor.
2: Jak byste ho charakterizoval? Co je duch divadla na Vinohradech?
4: Když jsem sem v roce 1979 přišel, tak jsem si řekl, to tak voní divadlo něčím krásným, že už nikdy nebudu nic jinýho dělat, tak jsem tady zůstal.
2: Půjde o první zásadní rekonstrukci od stavby divadla v roce 1907. Velká část technologií je v havarijním stavu a některé nelze ani využívat. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
0: Radní hlavního města Prahy na jaře rozhodli o výběru dodavatele na rekonstrukci divadla na Vinohradech. Divadlo opraví společnost GG Avers divadlo s nabídkovou cenou 1,6 miliardy korun bez DPH.
2: Dělníci opraví fasádu i vnitřní výzdobu, mění elektroinstalace a sociální zařízení. Zároveň vybudují novou malou scénu pro 150 až 200 diváků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Invisible Touch, písnička, která v polovině 80. let dala název celému nejúspěšnějšímu nebo komerčně nejúspěšnějšímu albu skupiny Genesis.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Máme 7:45 ráno a jsme ve spojení s meteorologem Pavlem Karasem. Pavle, tak příjemné nedělní ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Jak to vypadá s počasím ve středních Čechách?
2: Obloha se nám v noci zatáhla, takže aktuálně převažuje zataženo nebo oblačno. Na severu našeho kraje se vyskytuje občasný déšť, na jihu pak čekáme nebo registrujeme spíše výjimečné přehánky, a co se týká teplot, tak teplota se aktuálně pohybuje kolem 16 nebo 17 stupňů.
0: Jak to bude během dne?
2: Čeká nás proměnlivá, většinou velká oblačnost, ojediněle odpoledne, pak přechodně na většině území s přeháňkami, výjimečně by se dnes mohla objevit i bouřka, no a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, vár bude slabý, postupně mírný severozápadní vítr, který zase k večeru zeslábne.
0: Takhle bude neděle, no a co zítra v pondělí, to bude tedy ještě státní svátek, volný den, jaké nás čeká počasí?
2: Tak zítra nás čeká samozřejmě taky počasí s velkou oblačností. Vypadá to, že by mělo převládat zase většinou oblačno až zataženo. Místy se budou vyskytovat přehánky. Ranní teploty budou klesat na 16 až 13 stupňů. No a odpoledne by se teplota měla podobně jako dnes pohybovat kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia. Oproti dnešku může být o 1 až 2 stupínky chladněji a vítr, který od severozápadu bude foukat během dne, bude většinou mírný. Co se týče přeháněk, tak by mělo napršet až 5 litrů vody na čtvereční metr.
0: A co v těch dalších dnech?
2: Tak v těch dalších dnech, zejména v té první polovině příštího týdne, to zatím vypadá spíše na zvětšenou oblačnost a místy se budou vyskytovat přehánky, případně občasný déšť. Ve středu těch srážek bude postupně ubývat. Tlaková výše, která má svůj střed nad východním Atlantikem, bude postupovat přes Evropu k severovýchodu. No a samozřejmě ovlivní i počasí v Česku. Takže od čtvrtka to vypadá na slunečné počasí a na postupně se zvyšující teploty. Takže v závěru týdne se dočkáme nejprve letních a možná i tropických teplot, které se zastaví až na 32 stupních Celsia.
0: Toliko počasí. Pavel Karas, děkujeme za informace a odpoledne našem vysílání naslyšenou.
2: Budu připraven, přeju krásný den všem, naslyšenou.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
4: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Máme 7.52, je čas prolistovat dnešní kalendárium s kolegou Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Rostlinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Od začátku příštího roku začne ve Středočeském kraji fungovat dětské advokační centrum. Čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dnes jeden věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli vlastní nový jazyk staroslověnštinu. K tomu přidali i písmo hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, popisuje slavista a jazykovědec František Čajka.
2: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byli také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášeni za kulturní spolupatrony Evropy.
1: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomenou i slavnostními bohoslužbami. Třeba v katedrále svatého Víta na Pražském hradě budou v 8:30 a v 10:00 dopoledne. Ve Středočeském kraji vznikne dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo třeba svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat 1. ledna, říká krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
1: Bude se jednat o teprve druhé dětské advokační centrum v Česku. To první působí v pražských Holešovicích. Vestibul metra stanice Florence v Praze ozdobí nové světelné umělecké dílo. Plánuje to vedení Prahy. Stát bude 1 milion a 400 tisíc korun. Instalace nazvaná Synapse na čelní stěně podchodu bude zaznamenávat pohyb cestujících a rozšíří stávající mozaiku Bitva u Sokolova. Autorem projektu je Jan Poš.
4: Máme vlastně několik takových jakoby ovládacích modelů, kdy využíváme například data v reálném čase z veřejné dopravy. Vlastně čteme tu mapu, takže my vlastně víme, kudy vedou ty linky a zároveň víme, kde se přesně nacházejí konkrétní jakoby tramvaje nebo autobusy.
1: Dílo bude zdobit vestibul po dokončení opravy stropní desky stanice, která má skončit letos na podzim. Sport. Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 na sety nad Polskem. Počasí. Dnes čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost, odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: V Praze trvají komplikace ve Kbelské ulici. Ve sjezdu na Novopatskou směrem od Letňan havarovala dvě osobní auta. Je to obtížně průjezdné, provoz zpomaluje už za sjezdem z Cínovecké. Kolona se pak tvoří i v Novopatské před nájezdem na Kbelskou. A v Černošicích je až do večerní 11. hodiny uzavřená ulice Zdeňka Lhoty. Koná se tam totiž kulturně gastronomická akce. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Pokračuje Dobré ráno střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
0: Dobré ráno střední Čechy.
5: Je tomu tak a v dalších minutách našeho vysílání připomeneme pár víkendových tipů. Po 8:30 navštívíme dobrovolné hasiče v Příbrami Březových horách, kde si pořídili nové vybavení. A už za pár okamžiků tady bude další díl rubriky Co v učebnicích nebylo s průvodcem Martinem Písaříkem. No a kdo nám zaspívá tentokrát, tady bude třeba Petr Spálený, Meky Žbirka a právě teď Iveta Bartošová.

0: našich lások, tedy zeď našich lásek, v češtině se dá přeložit. Ano, to byly ty popsané zdi, kde se psalo, kdo má koho rád. Teď už rubrika, co v učebnicích nebylo. My se tentokrát vypravíme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území s přeháňkami a výjimečně se mohou objevit i bouřky. Teploty během dne 22 až 25 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tak to byla vzpomínka na formaci Black Milk, no a vzpomínat budeme teď před 20:30 i dál, a to s další porcí ranní zábavy. Bavit nás totiž budou Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
1: Kdo je?
2: Televize.
1: Televize. Tak pojďte dál, je otevřeno.
2: Ano, děkuji. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Promiňte, já se vám musím přiznat, já jsem trošičku zklamaná. K Jasnovici, že? A on jo. Se ptá, kdo to je. No.
1: On se ptá.
2: To jako vy se ptáte, kdo
1: a jo,
2: to
1: já
2: je.
1: Jsem, já jsem nebyl soustředěný, já jsem si předpovídal, co budu mít k večeři, víte? Ale podívejte, paní, já vím dobře, kdo jste.
2: Ale...
1: Vy jste Nejtková.
2: Aha, aha. Vy mě znáte patrně z televize, že? Z aktualit.
1: Mm-mm. Já nemám televizor, Fešando.
2: A to jo.
1: Na co? Já mám křišťálovou kouli.
2: Ano, koukám, ano.
1: Taky v ní vidím občas věci, že bych do ní bacil.
2: S dovolením, s dovolením.
1: Ano.
2: Já v ní nevidím nic.
1: Ona je přestávka. Sedněte si, pane.
2: No tak, jistě víte, soudruhu Kalousku.
1: Já vím všecko, ale
2: ano.
1: Říkejte mi, otče Jasnovide, tady... Tady v tichošlapech mě nikdo jinak neřekne.
2: No jistě, tak. Jistě víte, tati...
1: Tak zůstaňte u toho Kalouska, když jste přes pohodlí.
2: Tedy jistě víte...
1: Nebo mě neoslovujte, aby jsme tady nebyli do Vánoc, paní.
2: Tak jistě víte, proč jsem tady, že?
1: No jistě,
2: no.
1: To dá rozum. Jasnovic ubejvá, začínám být zajímavý.
2: No, tak já bych si to představovala tak, že vy byste mi jako předpovídal budoucnost, ano. Ovšem já bych ráda upozornila, že já těmto věcem naprosto tedy nevěřím. Já zvláště tedy nevěřím horoskopům.
1: Jo.
2: Víte, my vodnáři jsme tak trošičku skeptičtí.
1: No a podívejte, paní, když chcete jak si udělat reportáž,
2: ano.
1: Tak to věštění, to si budete přát z karet nebo z koule?
2: No tak to až co řekne kameraman. Já mám takový pocit, že by se mu ta koule mohla blejskat, víte?
1: No tak to ty karty taky já mám dost ošoupaný.
2: No jo, ale ta koule je kulatá, oni nejsou kulaté.
1: Ne, ty karty jsou úplně placaté.
2: Ano. Tak já bych, jestli byste dovolil, tak já bych začala si zapisovat poznámečky pro
1: prosím,
2: komentář.
1: Prosím.
2: Tak první otázka. Odkdy se zabýváte touto pochybnou a ohlupující činností?
1: Touto pochybnou a ohlupující činností se zabývám již od dětství.
2: Od dětství.
1: Vedla mě k tomu teta Marion.
2: Ano.
1: A potom třídní učitel Háša, který ve mně vypěstoval citový vztah ke koulím.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky můžou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Až do 10. července potrvá výluka pražského metra na části linky C. Jejím důvodem je obnova zabezpečovacího zařízení. Dopravu mezi zastávkami nádraží Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Vedení městských lesů v Českém Brodě koupilo nový lesnický traktor. Stroj za necelé 4 miliony korun by měli pracovníci začít používat za 2 měsíce. Usnadní jim práci se dřevem a údržbu lesa. Na nákup v pořadí druhého traktoru získali dotaci. Senioři v Praze 10 můžou v létě využívat bezplatný ranní vstup do plaveckého areálu v Edenu ve Vršovicích. Volný vstup mají lidé starší 60 let s trvalým bydlištěm na území městské části v pracovní dny od 8 do 10 hodin. Prokázat se musí občanským průkazem. A dnešní počasí. Čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost. Odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 mezi 34. a 30. kilometrem směrem do Prahy je kvůli opravě dopravního značení uzavřený pravý jízdní pruh. A v Praze počítejte s omezením v ulici k Barandovu. Mezi křižovatkami s Geologickou a Barandovskou ulicí ve směru k Barandovskému mostu obnovují protihlukové stěny a je kvůli tomu uzavřený taky pravý pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my už se za pár okamžiků vypravíme do Příbrami.
0: Jednotka místních dobrovolných hasičů má novou cisternovou automobilovou stříkačku. Moderní vůz za téměř 12 milionů korun nahradil už dosluhující techniku. V Příbrami natáčela naše reportérka a její příspěvek vám pustíme už za chvíli.

Po téměř 30 letech nahradila starou cisternu u dobrovolných hasičů na Březových horách v Příbrami nová automobilová tříkačka CAS 30. A ta má hasičům pomoci při zásazích v Příbrami i okolí. Naše

0: Středočeského kraje se postarali o nás, a takže v tuhle chvíli bude pomáhat po celém okresu Příbram.
1: Je podle vás z pohledu hasiče důležité průběžně obnovovat techniku v rámci těch zásahů?
0: Jelikož jsem i profesionální hasič, tak vím, že je hodně důležité mít techniku, která, na kterou je spoleh, a vím, že když budeme mít techniku, na kterou je spoleh, tak i lidi, kteří fungují s ní, nejsou ve stresu a můžou pomáhat prostě ve větším klidu. Každopádně každá technika nová potřebuje nějaké zaškolení a ty kluci jsou zvyklí na starou techniku, nová technika chce nový zaškolení, takže všichni kluci, co s tím budou jezdit, tak se zaškolou nejenom v rámci jízd kondičních, ale zároveň i seznámení s technikou, co tam je, a ovládání je tak trošku taky jinačí, takže každý se s tím musí seznámit.
2: Tak, tohle stát vozidla standardně klíčkem, to není nic speciálního. Tak, dneska vozidla je to, řekněme, automatická převodovka, takže už nemáme spojkový pedál, takže je to relativně jednoduchý na ovládání, že tady zapínáme majáky, nějaký noční režimy a tak dále. Tady potom můžeme houkat, případně měnit tóny, jo, takže...
1: Z Příbramy Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: prací ve středních Čechách.
1: Tak ještě jednou připomínám, že neděle bude s proměnlivou, převážně velkou oblačností. Na většině území středních Čech s přeháňkami výjimečně se mohou objevit i bouřky. A nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 8 hodin 50 minut a v dobrém ránu střední Čechy ještě před 9 hodinou nabídneme pár pozvánek za kulturou a do společnosti s Denisou Hrgeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Jakmile se zámek Žleby zahalí do večerního šera, otevře své brány znovu. Dnes od 19 hodin vás čekají netradiční večerní prohlídky, při nichž si můžete vybrat ze dvou zámeckých okruhů a vychutnat si romantickou atmosféru historických interiérů i soukromých komnat knížecí rodiny v čase, kdy je zámek návštěvníkům běžně nepřístupný. Pohádkové léto začíná ve votickém klášteře. Každou neděli od 18 hodin ožije rajský dvůr divadelním představením pro rodiny s dětmi. Dnes vás potěší pohádka o pokladu na konci duhy, která malé i velké diváky zavede do světa víl, vodníků a kouzelných bytostí. A pokud počasí nebude přát, pohádka se přesune do klášterního refektáře. Koncert dobové hudby zazní od 18 hodin v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Nenechte si ujít vystoupení dechové kapely Inspiratio Quintet. Uslyšíte skladby Josefa Myslivečka, Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a dalších. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Obchody zůstávají o dnešním i zítřejším státním svátku otevřené. Na železničním koridoru z Prahy do Pardubic začíná série omezení. Dnes čekáme proměnlivou poměrně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. To platí i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohli otvírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Ode dneška musí cestující na koridoru z Prahy do Pardubic počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky budou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: V pražských Čakovicích upravují dělníci vstup do základní školy. Od září má být prostor před budovou zcela bezbariérový. Za práce radnice zaplatí necelých 7 milionů korun. Při opravách dělníci obnoví taky povrch parkoviště a okolní zeleň, pokračuje starosta Jiří Vintiška z ODS.
4: Záměrem je vytvořit bezbariérový přístup do školy, který dneska není tak jednoduše možný. Jedná se o stav, který tam byl takhle vytvořen někdy v polovině 80. let, takže některé ty konstrukční prvky tam jsou již morálně zastaralé. Sport.
1: Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa po výhře nad Paraguayí 1-0. Francouzi nastoupí proti Maroku, které vyřadilo Kanadu po vítězství 3-0. V dalším osmifinále dnes nastoupí ve 22 hodin Brazílie proti Norsku a 2 hodiny po půlnoci bude hrát domácí Mexiko s Anglií. Počasí. Dnes čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost, odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou do Roudnice nad Labem. Na 21. kilometru je ve vozovce velký výtluk. Na dálnici D5 mezi 21. a 19. kilometrem směrem do Prahy probíhají údržbové práce a levý jízdní pruh je kvůli tomu do 10. hodiny dopoledne uzavřený. A opatrně taky na silnici 110 u Choratic na Benešovsku došlo tam k nehodě. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za chvíli na vás čeká pořad Cesta k uzdravení.

Už za chvilku nás čeká další díl pořadu Cesta k uzdravení. Dnes se budeme věnovat předčasně narozeným dětem. Hostem Kateřiny Dvořákové bude staniční sestra z neonatologické kliniky v Praze Podolí Eva Řezábková, která je autorkou takzvaných hnízdeček pro nedonošené. Pozvání do studia přijala také maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství. Cesta k uzdravení tedy už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD,
1: ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrela pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli.

0: a ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
0: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kde je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
0: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
0: Taky děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Každý den vám hrajeme české písničky, které si zaspíváte. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám. Milujeme Střední Čechy.
1: Ano, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, za chvilku 10:00 a zprávy a co nabídneme potom v našem nedělním dopoledním vysílání. Tak bude tady další díl narozeninového pochoutkového roku. V něm vás čeká i připomínka naší velké knižní novinky Kuchařky Sladké Česko. A také zazpomínáme na recept, který se díky porotě ocitl na druhém místě v roce 2022. V rámci letošního jubilejního 10. roku vysílání naší soutěže jsme totiž požádali osobnosti pochoutkového roku, aby recepty, které kdysi vyhrály, uvařili a upekli podle svého. A tak nám dnes bude péct známý kuchař a cukrář Vojta Vrtiška. Půjde o ořechové trubičky plněné šlehačkou. Kromě toho se dnes dozvíte, jak se chovají býci na maso, jak piknikovat, nebo které sladké miluje herec Marcel Vašinka. A budeme také soutěžit o kuchařky Sladké Česko. Více už se dozvíte na webu pochoutkovirok.cz nebo právě po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. A po 11. předpolednem přijal pozvání do hudební kavárny Pavla Vítka Kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst. Já jsem Petr Zajíček a těším se na vás opět v písničkách na přání. To bude po 12. hodině. Příjemnou neděli.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. Z divadla na Vinohradech zmizely sedačky, začala jeho tříletá rekonstrukce. Dnes čekáme proměnlivou poměrně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na letišti v pražských Kbelích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo

0: 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Začíná tříletá rekonstrukce Pražského divadla na Vinohradech. Dělníci už z hlediště odmontovali sedačky. Oprava fasády, vnitřní výzdoby nebo elektroinstalace začne v září.
1: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí.
2: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru.
1: Z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jejich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit.
2: Do Radiopaláce. Paláce už se přestěhovaly i herecké šatny. Rekonstrukce budovy divadla na Vinohradech z roku 1907 naplno začne v září. Hlavní město za ní zaplatí 1,66 miliardy korun. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Radnice v Týnci nad Sázavou pořídila pro městský hotel termický ohřev vody. Slunce by tak mělo ohřívat veškerou vodu na provoz budovy minimálně od dubna do října. Investice 260 tisíc korun by se podle starosty Martina Kadrnošky za hnutí STAN měla vrátit do 2 let.
3: V letošním roce se podařilo a už je namontován takzvaný termický ohřev teplé vody, to znamená, že na střeše toho hotelu jsou umístěny takové ty černé hady, ve kterých se ohřívá od sluníčka voda a ta voda se pak akumuluje v zásobníku právě v boileru pro tu hotelovou část. Sport.
0: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v Londýně postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Dosavadním maximem byli 4 čeští zástupci. Počasí. Dnes čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost, odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 na 11. kilometru směrem na Turnov stojí porouchané auto. Odstavené porouchané auto je pak taky na D11 na 2. kilometru směrem na Hradec Králové. A porouchané auto stojí taky na silnici 16 u Slaného. A na silnici 110 u Choratic na Benešovsku došlo k nehodě osobního auta s motorkou, tak počítejte s omezením. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Pochoutkový rok.
4: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku, a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky, a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuto verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky. Když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme. Takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, popřípadě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorochocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
1: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
0: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejte s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok. Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
0: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělat?
1: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
0: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
0: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
1: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
0: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
1: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
0: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
0: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
1: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
0: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
0: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to půjde hůř.
0: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
0: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
1: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
2: Čokoláda, no.
0: Pak s tím uděláme co?
1: Přikryjeme folí a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
0: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak, budeme plnit.
0: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
1: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
2: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
0: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
2: Já.
0: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá pochoutkový rok.
1: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
0: Vypadají opravdu famozně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
1: Já se moc těším, já si to sem pustím.
0: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

nechať zapomenúť srdce bolaví. Hora a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi?
4: Zvířata jsou na soutěžích rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, když ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu

0: kdo mi poví, co smí.
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom
3: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádný prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat.

0: Je tu letní čas, krásné počasí, a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Český filmový průmysl měl loni meziročně o 14,5% vyšší obrat. Mezi Kolínem a Přeloučí začala oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11,3 miliardy korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% více. Uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Od konce března stát zároveň nepřijímá nové žádosti o státní podporu pro natáčení filmů a seriálů, což podle asociace může snížit budoucí objem zakázek. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začalo téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
2: Kutnou Horou dnes popoledně projde duhový průvod. V rámci třídenního festivalu sexuálních menšin Kutná Hora Pride ho pořádá spolek Jiná Hora. Podle radnice se pochodu zúčastní kolem 200 lidí. Proti jsou stoupenci tradičních hodnot, kteří svolali do centra města veřejné setkání. Na klidný průběh obou akcí budou dohlížet policejní hlídky, říká mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
4: Tak my o tom samozřejmě víme, situaci průběžně monitorujeme, budeme ji monitorovat i v ten den a samozřejmě v případě nějakého narušení nebo nějakých komplikací jsme schopni určitě situaci řešit, určitě přijmeme nějaká opatření. Sport.
2: Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi vyhráli nad Paraguayi 1-0 a Maroko porazilo Kanadu 3-0. Navzdory vypadnutí a prohře si kanadský trenér Jesse Marsh myslí, že byl jeho tým lepší než ten marocký.
5: Úplně jsme kontrolovali Maroko, které je sedmým nejlepším národním týmem světa. Na hřišti byl jen jeden tým. Nedokázali jsme to ale přetavit v gól. I na startu druhé půle jsme byli aktivnější, ale skórovali oni. A góly mění zápasy. Mohli jít do většího bloku a my museli víc tlačit. Celkově jsme v tom zápase ale byli lepší. Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou, poměrně velkou oblačnost. Odpoledne přechodně na většině území s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona za sjezdem na chodce rady z 31. kilometru. K omezení u odbočky na Sázavu je to na 20 minut. A na dálnici D5 dávejte pozor na 39. kilometru směrem na Prahu. Na vozovce tam překáží zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už začíná hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
6: Snad ani nemusím říkat, že mým nejoblíbenějším českým hradem je jednoznačně Karlštejn. Je to prostě moje srdcovka a právě v hudební kavárně na to přišla řeč mnohokrát. Nejinak tomu bude také dnes. Pozvání do studia přijal totiž kastelán tohoto hradu a herec v jedné osobě a taky můj kamarád Lukáš Kunst. Připravil jsem spolu s mými kolegy také řadu krásných písniček. No a úkolem té první bude navodit tu správnou karlštejnskou atmosféru. Dobře se bavte, přeji krásnou neděli.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě sedí můj dnešní host Kastelán Karlštejna, herec a můj kamarád Lukáš Kunst. Lukáši, ahoj.
1: Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
0: Děkuji ti, že jsi slezl z karlštejnského kopce z té skály sem k nám, k obyčejným poddaným.
1: To však ty taky bydlíš na kopci.
0: No jo, ale jsem pod hradí, já to vím, já znám svoje místo. To ty tam máš a to se vždycky rád kochám tím pohledem z tvé kanceláře je vidět celý Karlštejn vlastně z ptačí perspektivy, jako na dlani.
1: Je to tak.
0: Nádherný pohled.
1: Říká se, že mám jedno z nejkrásnějších kastelánských kanceláří vůbec. S tím úplně nesouhlasím, jsou i jiný objekty, které jsou ještě hezčí, ale máš pravdu. Ten můj stojí za to.
0: A jak dlouho vlastně jsi na Karlštejně?
1: Jejda, v 1998 jsem nastupoval jako prostý průvodce a postupem času jsem se vypracoval až do té pozice, ve které jsem dnes. A tu jsem převzal v roce 2019, takže si dobře počítám, tak je to nějakých 28 let skoro to teďka bude.
0: No ty si vlastně...
1: Ježiš, hrozně, to jsi mi připomněl, teda strašné
0: letí
1: číslo.
0: Letí to, čas nezastavíš. Ty si vlastně nejdřív pracoval jako zástupce Kastelána, tehdy legendárního Jaromíra Kubu, no dodnes legendárního. Jasně. A 2019 vlastně nastoupil na jeho místo. Bylo to těžké najednou se vyšvihnout z toho, na kterém neležela ta hlavní tíha zodpovědnosti, najednou do té první linie?
1: To je přesně to, co říkáš. Vlastně to největší, co v tobě je a co si vlastně uvědomíš od toho prvního okamžiku je, že teď už je to vlastně na tobě a že teď ten člověk, který nese trestně právní a i vlastně nějakou morální odpovědnost za ten dům, tak seš najednou ty. Když pominu všechnu tu administrativu kolem toho, ale tohle je vlastně to primární, ta zodpovědnost za to. A čest obrovská.
0: Ale ty si předtím působil třeba na Bítově, na Bernštejně, Buchlov, Bouzov, Rožmberg, Jaroměřice nad Rokytnou, Křivoklát, no to je slušný výčet historických objektů.
1: Ale pořád to bylo takové to, že si ráno vezmu klíče, provázím, večer je odevzdám a jdeme s kolegy na pivo.
0: A řekni mi, jaký to je vzít si ten svazek těch těžkých klíčů a teď vědět, že můžu kamkoliv.
1: Tak já musím říct, že v těch 15, 16, 17, kdy se tebou tříská ta puberta, tak to samozřejmě bylo takové to, jako my máme ty klíče, jo, pozor, my jsme teda ti průvodci, jo, bez nás to nedáte. Ale postupem času to bereš jako krásnou práci, která tě baví. A je to úplně to samé, jak divadlo prostě. Buď to miluješ a tím pádem je to v tom vidět, anebo to bereš jako práci a to ten turista nebo případně divák prostě pozná.
0: K divadlu se ještě dostaneme, ale mě teď zajímají právě ty hrady a zámky. Ono je to takový zvláštní, ty už to tady trošku nakousnul. Kde se to v tobě vzalo, že? Ty jsi se věnoval sportovní gymnastice, trošku asi si tíhnul k tomu divadlu už taky, že jo? Ale jak jsi se dostal najednou do té pozice průvodce a posléze teda hradního pána?
1: Ano, to vzniklo vlastně úplně jednoduše a pamatuju si ten okamžik do dneška. Ležel jsem takhle doma v posteli, bylo mi asi 13, nevím, 12, 13. A tak jsem si jako říkal, že kolem nás, těch Jaroměřic nad Rokytnou, ze kterých pocházím, je hodně hradu a zámku a nevím proč, nějak mi jako utkvěl Vranov nad Dý. A rozhodl jsem si, že si druhý den půjdu půjčit knížku o Vranově, něco si o něm přečtu do knihovny.
0: Jo.
1: A to bylo takový to vnuknutí, jako běž si pro tu knížku a paní knihovnice se mě potom ptala, když jsem si to půjčoval, proč si to jako půjčuju? Tam chceš jako provádět, nebo proč si to půjčuješ? A ten, najednou jako ten červíček tam byl, tak to ještě asi rok a půl zrálo. No a pak najednou řekla, hele, tak jestli chceš máme kamaráda na Bítově, tak já se můžu zeptat na podmínky toho přijímání průvodců. A slovo dalo slovo a ještě předtím, než jsem na ten Bítov tenkrát nastoupil, tak jsem byl osloven v Jaroměřickém zámku, takže jsem vlastně začínal u sebe doma.
0: To je hezký. Bylo to pro tebe najednou něčím jako atraktivní?
1: Strašně
0: víš,
1: moc.
0: Že jsi mohl procházet těmi komnatami,
1: právě.
0: Dotýkat se těch věcí, které jinak pro návštěvníky jsou za takovou tou
1: provázkem,
0: tím špagátem.
1: Tam jsme samozřejmě mohli chodit jenom my, že jo, ti průvodci. I když třeba u nás na Karlštejně to taky už neděláme, protože už to není potřeba.
0: Ano.
1: Ale bylo to určité privilegium vzít si klíče, prezentovat ten dům, jak říkáš, dostat se někam. A pro mě třeba úplně největší zážitky nebo takové ty to vnímání toho domu byly ve dvou směrech. Jednak, že jsem tam mohl zůstat přes noc, což bylo vlastně úplně jinak. Ten dům funguje úplně jinak. Občas na Karlštejně jsme po večerech, tak to znáš.
0: Tak počkej, tohle mě zajímá, ale pojď si teď zahrát písničku a pak se tě zeptám na to přenocování na hradech a zámcích.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Škunst, kastelán Hradu Karlštejn a taky herec, což ale jak časem pochopíte, spolu trochu souvisí. Sedí proti mě jako můj dnešní host. A teď je, Lukáši, jak jsme před písničkou avizovali na řadě ta otázka, jaké to je přespat v takovém starém objektu historickém, ať už je to hrad nebo zámek?
1: No, je to něčím samozřejmě velmi specifické, protože na jedné straně je to vlastně obyčejný dům, akorát s tím rozdílem, že od normálního rodinného domku má asi o 550 let víc, než ten
0: místností.
1: A trošku víc místností a trošku víc obyvatel a tak. Ale je to samozřejmě jiné, protože ať už člověk jako je nebo není nějak jako napojený na, řekněme, energie, na genialocí, na vesmír, nebo říkejme tomu, jak chceme, tak pořád máš v té paměti to, že tam vlastně prošly generace a generace rodin, rodů. Spousta lidí tam umřelo, tam spousta jako energie, někdy jenom pozitivní, někdy velmi negativní, někdy obojí. A pořád vlastně na každém kroku, když víš, že třeba konkrétně na Bítově, bylo přímo v paláci sociálka, to má sprchy, toalety pro nás, pro průvodce. Takže když prostě takhle v 10 se domluvíte, že teda jdete spát a že si ještě skočíš do té sprchy až do toho stemnělého jako paláce a víš, že seš tam úplně sám a teď si dáš tu sprchu, teče na tebe ta voda a pořád koukáš jako kolem dokole, si náhodou Baron Haas z Haasenfeldu se tady nikde neobjeví.
0: Se nebude taky osprchovat.
1: Ano, přesně tak. To jsou takové jako věci, které pořád máš na paměti, nebo si pamatuju, že jsem jako v jedné vaně tam se jeden večer jsem tam byl sám, koupal. A když jsem tak si jako rozjímal, jak je to krásné, tak jsem si uvědomil, že právě tady se ten Baron Haas zastřelil.
0: Tak a počkej, tak to je tragédie, ale počkej, a teď úplně upřímně, a stalo se ti někdy, že ti třeba něco, nějaký ten závan té historie, nebo nějakých bytostí, které třeba tam dřív přebývaly, že ti dali o sobě vědět?
1: Mám spoustu věmů, protože jsou i jiné světy, než je tento, jak říká King ve svém klasickém díle.
0: Ano.
1: To vlastně jako neumím definovat. Nebylo to tak, že by se přede mnou objevil Karel IV. A takhle mi zamával.
0: Nebo bílá paní.
1: Nebo bílá paní, to ne.
0: Ano.
1: Ale jsou takový okamžiky, já si myslím, že to má úplně každý, jako všude je to třeba intuice, nebo když jsou dvojčata, jsou na sebe napojený, tak je to nějaký to takový to, jako že teď máš pocit, že tam s tebou někdo je, nic nevidíš, otočíš se a máš vlastně strašný panický strach se otočit, aby náhodou. Mám spoustu situací, kdy já jsem byl u něčeho, kdy popisovali třeba kolegové, co se jim stalo, ale já jsem to vlastně nikdy nevnímal negativně, že by třeba jako ve mně jsem si říkal, že bych měl strašný strach třeba jako. Naopak já dneska třeba večer o půlnoci v 11 nemám problém jít do Velké věže, vyžaduje-li to nějakým způsobem situace, ale nepřipadám si tam jako cizí, nechtěnej, možná je to i tím, že ten dům mě prostě přijal.
0: No tak určitě to bude tím, já si pamatuju mimochodem s tou Velkou věží na svůj zážitek, kdy jste mě čekali v kapli svatého kříže a já jsem vlastně, protože jako každý rok jsme se tam šli pomodlit, aby na noc na Karlštejně Karel IV. Na nás myslel s hezkým počasím, aby nám
1: držel nad námi ochrannou ruku.
0: Ano. A já si pamatuju, že jsem tam šel a už to bylo takhle taky posetnění. A já přesto, že jsem to předtím šel několikrát, mnohokrát, já jsem najednou nemohl najít ty dveře. A já jsem úplně znejistil, já jsem spanikařil, A teď jsem si říkal, tak a teď tady zůstanu celou noc, oni zmizeli v nějaké jiné dimenzi, mý kamarádi, a teď co tady se mnou bude, přijdou si po mně pekelné síly, že jsem zlobil.
1: No, to se stává, no, prostě je to takový jako okamžik, jako protnutí těch světů, tak jak já si to vysvětluju.
0: Tak pojďme si zahrát píseň a myslím si, že tím nejkrásnějším, co na Karlštejně je, provedeme naše posluchače.
1: Výborně.
2: Hudební kavárna

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Lukáš Kunst, herec a kastelán Hradu Karlštejn sedí proti mě. A teď jsme vystoupali vlastně před písničkou. Kolik těch schodů tam je?
1: Ono jich je, říkáme vždycky lidem, že jich je 670 ve směru nahoru i dolů, takže zhruba 350 nahoru ke kapli.
0: Ke kapli svatého kříže. A o tom jsem chtěl mluvit, protože Lukáši, já se tě musím přiznat, já jsem nikde necítil tak silnou, zvláštní, ale takovou objímající energii, jako když se člověk sklidní, zastaví myšlenky a spočine chvilku v kapli svatého kříže, protože tam se to nějak samo dostaví. Jako by se člověk najednou nechal unášet nějakou vlnou takové hrozně hezké energie.
1: Ano, možná je to i daný tím, že ta kaple vlastně byla skutečně budována jako symbolický nebeský Jeruzalém a Karel chtěl, aby to byl jakýsi symbolický středobod veškerého křesťanského světa a tím, že to nebyl jako běžně přístupný kostel a že to byla vlastně jako uzavřená prostora pro uložení těch korunovačních klenotů, tak tam vlastně pořád i díky té výzdobě, která tam je a vůbec té symbolice, kterou ta kaple představuje, tak je tam vlastně takové jako posvátné ticho, to zaprvé. I když je na nádvoří čilý turistický ruch, tak tam je pořád jako ticho a je tam velmi pozitivní energie.
0: Pravdou je, že když se takhle ohlednu za těch 10 let, co hrajeme Noc na Karlštejně, takže vlastně s výjimkou asi 3 večerů, Karel IV. Nad námi tu ochranou ruku opravdu držel, taky to tady
1: klepu to na zubu.
0: A doufám, že bude i letos. Pojďme teď z kaple zase sestoupat mezi obyčejné smrtelníky. Ty tam máš takovou hezkou akci, ta mě fascinuje. Kafe s kastelánem, co to obnáší, co to je? Prozraď to posluchačům.
1: Předně dlužno jako říci, že to není nabubřelost pana kastelána, ale vlastně jsme vyslyšeli poměrně velkou poptávku, když jsem se stal kastelánem a prošel jsem různými pořady, včetně pořadu Karla Šípa, tak jsem byl bombardován, jestli neprovázím, protože mě viděla tu babička, tu tetička a připadal jsem jim jako sympaťák, tak rodinu napadlo, jestli nedělám prohlídky. Já jsem to odmítal s tím, že nezlobte se, nejsem nabubřelý hňup, ale já na to nemám čas. A pak jsem chtěl, aby to, když už teda, tak to pojďme nabídnout, ale pojďme to nabídnout jako zážitek. Aby to nebylo dobrý den, vítám vás na Karlštejně, děkuji vám za pozornost a nezapomeňte navštívit hrady a zámky.
0: A co ten zážitek teda obnáší?
1: A obnáší to welcome drink na začátku, to musí být.
0: To bych si
1: nějaké drobné pohoštění, pak spolu projdeme hrad, jenom já a maximálně 6 osob, jako pro uzavřený okruh lidí. Jsou tam některá místa, kam se běžně nevstupuje, nebo se tam třeba jenom nahlíží, protože na Karlštejně je uzavřená veřejnosti jenom moje kancelář a můj byt, tak je vlastně takřka přístupný veřejnosti celý. A povídáme si o historii, o Karlovi samozřejmě, to je základ, ale taky o tom, co trápí kastelána. Jak je to těžké pečovat o tu kulturní památku, národní kulturní památku, co znamená boj s větrnými mlýny, leckdy s úřady, leckdy prostě s administrativou, s byrokracií a tak dále, a tak dále. Čili vlastně úplně všechno, co běžný průvodce těm lidem na prohlídkách, když prezentuje jenom ten dům, neřekne. No a protože přijedou na kafe s kastelánem, tak si pak na závěr dáme kafe a zákusek už na stichlém hradě bez turistů, takže ti moji hosté mají vlastně možnost načerpat toho genialocí hradu a vlastně vnímat ho vlastně chvilku tak jako já, kastelán, když se zavře ten provoz. Já mám někdy chvilku sednout si na nádvoří.
0: Lukáš, a řekni mi, my jsme hudební kavárna, takže mě napadá a nabízí se ta otázka, jaká se vlastně hrávala na Karlštejně hudba. Asi to souvisí s historickým obdobím, ale...
1: Určitě. My asi v případě Karlštejna tím, že ho vlastně obýval, nebo v uvozovkách obýval jenom Karel IV. A Václav IV., tak se vlastně bavíme o nějaké středověké gotické hudbě, kterou do dneška prezentují různé soubory historické hudby. To vlastně vážná hudba, předchůdce, klasiky, dudy, šalmaje, housle, prostě tak... Ale pak už se vlastně na tom hradě asi moc jako nehrál, protože už tam nebyly žádné slavnosti. A my jsme na to vlastně hezky navázali potom.
0: Právě to se tě chci zeptat.
1: Těmi muzikálovými.
0: Jednak muzikály, k tomu se dostaneme, teda muzikále.
1: Muzikálem, ano.
0: A jednak lze tu starou, krásnou dobovou hudbu ještě někdy ve zdech karlštejnských slyšet? Já myslím, že před Vánocemi, ne?
1: Ano, tam ale bývá jenom rybovamše vánoční. Já bych velmi rád. Karlštejn má trošku, ale nechci říct problém, ale je trošku komplikovanější v tom, že ti diváci, posluchači vlastně nejsou zvyklí na tady ty koncerty na Karlštejn chodit, protože my jsme neměli moc možnost svého času, třeba před těmi 15 lety, je nabízet, protože nebylo pořád někdy. Takže trochu mě to mrzí, snažíme se to suplovat alespoň při různých kulturních akcích, ale samostatné koncerty vážné hudby třeba, na to jsou daleko vhodnější místa blíž k Praze třeba, což nás trochu limituje. Tak ale možná se nad tím zamyslíme a zkusím něco vymyslet.
0: Já cítím, že tady ještě je prostor. Vezmeme si lutny a dáme se
1: ano,
0: do toho.
1: Ano, jsem pro.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Lukáš Kunst, kastelán Hradu Karlštejn a taky herec, je stále mým dnešním hostem. Lukáši, a teď se dostaneme k tomu druhému slovíčku. Kastelána už jsme tak jako nějak vysvětlili. A teď ten herec. Divadlo Semafor, jestli můžu napovědět.
1: To je moje domovská scéna, ano.
0: A i tobě, aby si věděl, kam si tě vlastně mířím. Ano.
1: No já vlastně, divadlo je můj z počátku života od puberty koníček a následně jako profese částečně. Vždycky jsem přemýšlel, jestli jsem kastelánující herec nebo hrající kastelán.
0: Přišel
1: jsem k tomu, že jsem vlastně hrající kastelán a mám tu možnost se věnovat vlastně oběma těm koníčkům. V Semaforu jsem od roku 2006, což je vlastně neuvěřitelná taky řádka let, a musím říct, že já si vždycky při každém představení si připadám jak zamilovaný puberťák.
0: Jak to?
1: Protože pro mě to divadlo je tak mystické, a to možná nejsprávné slovo, ikonické, a miluju humor Jiřího Suchého a je neuvěřitelný, když člověk stojí na tom jevišti a odehraje nějakou repliku, kterou on napsal, nějaký fórek jeho, a ty lidi řvou smíchy. A já potom odcházím, říkám si, ty jsi dobrý, Kunste. Říkám vlastně, no počkej, jo, ty jsi jenom reprezentant, ale někdo to musel napsat a oni se smějou tomu vtipu. Ano, v tom hereckém projevu to je samozřejmě taky, ale moc rád ty fórky Jiřího Suchého hraju a moc rád se s nima setkávám. Je to pro mě obrovská radost. Měl jsem tam už vlastně za těch 20 let celou řadu rolí. Začínal jsem jako pošťák v sukni Smutnou jehlou spíchnuté, kde jsem se vlastně setkal s Jitkou Malavcovou, s Jirkou Suchým, ano. Jirkou Štědroněm. Tenkrát tam hrála Míša Dolinová a Leona Machálková v tom představení. A pak přicházejí další a další a já jsem dostal roli, na kterou jsem bych nikdy v životě nepomyslel, ale je to obrovský závazek. A já hraju Polednici, mimo jiné. Takže je to výhodná role, protože ji přede mnou nikdy nikdo nehrál, takže není žádného srovnání, samozřejmě, tak to ti jako herci dává obrovský stres, protože říkáš, Ježíši Krista, abych nekopíroval někde, jo?
0: Jasně.
1: Prostě, když hraješ roli po někom.
0: Tak, ale taky spoustu možností. Jasně. Ale řekni, jak vlastně ale se stalo to, že ty si v tom Semaforu tak zapustil kořeny.
1: No ono to tenkrát v tom roce 2006 ještě fungovalo v těch rolech trošičku jinak než dneska. Tam bylo ještě spousta lidí v angažmá, dneska už jsou vlastně všichni vlastně na smlouvu, na představení. A asi jsem měl štěstí, je to vlastně nejenom v té divadelní rovině nebo na těch divadelních prknech, ale obecně v životě. Já si každý rok čím dál tím víc uvědomuji, jak vlastně obrovské štěstí na lidi, které jsem v životě potkal, jsem měl, protože každé to setkání s nejrůznějšími lidmi mě vždycky někam posunulo. A musím říct, že když se podívám zpátky, tak si vlastně až na jednoho klučinu na střední škole, se kterým jsme se fakt jako hádali a neměli jsme se rádi, tak jako nemám žádnou jako negativní, jo, víš, emoci, že bys říkal, tyjo, tenhle ten člověk mě strašně zranil, nebo tenhle mě prostě jako strašně ublížil. Ale asi jsem fakt jako dítě štěstění v tomhle.
0: A jednak tam asi muselo být i více styčných ploch, když třeba lidi jako Jiří Suchý, Jitka Molavcová, určitě, prostě profíci, kteří se tomuto stylu divadla a této značce, této legendární značce divadla věnují, že si tě takhle pustili vlastně mezi sebe. Je. Máte tam dobrou partu?
1: Výbornou. Musím říct, že, a to je třeba taková jedna moc hezká věc, my jsme studovali, já jsem studoval nějakou roli v Zlomeném srdci Lady Pamely a seděl jsem nad tím doma, jsem tam hrál Snědkového podvodníka, tak jsem si říkal, jak to jako uchopit a to. A bylo asi 10:30 večer a přišla mi SMSka od Jitky Molavcové. Jenom tak, jak bylo tam psáno, Lukášku, jsi dobrý, neboj se, bude to super. A já se takhle otáčel, kde ta Jitka za mnou jako sedí, jestli mi kouká přes to rameno. Je mi tam moc hezky. Jsme výborná parta lidí. Jsou to lidi, od kterých mám pořád neustále se co učit. Každá role, která přichází, je něco nového, co mě formuje, byť ten Semafor je opravdu jako specifický, že to není úplně klasický herectví. Ale i tak vlastně v tom hraní si s tím, že vlastně jako není slovo, který nemůžeš neříct, aby mohlo vytvořit vtip, a ty krásné jazykové konstrukce, kdy ten Jirka Suchý opravdu vytěžuje ten český jazyk úplně na maximum.
0: To je v tomto naprosto geniální. No.
1: A jednou se mi stalo, to je taková historka, jak jsou odposlechy v divadle, že tam jako sedíme a Jiří zpívá nějakou písničku a nějak mu vypadl text, to už je drahných let, a on během toho zpívání, on normálně zpíval, pokračoval dál a celou tu písničku přebásnil. během toho zpěvu.
0: Přímo na jeviště.
1: Přímo na jeviště. My jsme s těma klukama, asi opadla mu nějaká sloka, už něco se stalo, ale ten divák to nepoznal. A my jsme v té šatni všichni na sebe koukali, to jako, jak je to možný, jak je ten člověk schopný něco takového udělat. To je prostě geniální mozek. No.
0: Můžu to potvrdit, protože my, když jsme spolu s tenory točili jeho píseň Krajina posedlá tmou, tak to přišla prostě do studia taková jedna velká náruč, která nás objela, aby jsme neměli trému z té legendy a vlastně vznikla z toho moteská písnička.
2: Krajina posedlá tmou,
3: krajina posedlá tmou,
2: vzpomínky do sedla zvou,
3: vzpomínky do sedla zvou,
2: nutí mě vrát.

0: Krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
0: Krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
0: Krajina posedlá tmou.
2: Kastelán, Hradu Karlštejn a také herec Lukáš Kunst je mým dnešním hostem a tahle ta písnička patří neodmyslitelně k části tvé kariéry, a sice v účinkování v divadle Semafor. Mimochodem, já jsem tě tu píseň v jednom semaforském pásmu o písničkách a osobnosti Jiřího Šlitra viděl zpívat a byl si takový jako cowboy.
3: Ano, ano.
2: Už ti jenom kůň nebo ta kráva podle toho.
3: Ano, ano. To jsem nechal v zákulisí radši.
2: Ale zpíval si to moc hezky.
3: Děkuji, já mám moc rád tu písničku, vlastně celý život.
2: Já přiznám se taky. Ale pak máme ještě, myslím si, oba shodnou jednu takovou, dá se říct, záležitost, která nás naplně zbližuje a máme ji rádi. A to je Noc na Karlštejně.
3: Říkal jsem si, že asi.
2: No, protože víš co, jo. Noc na Karlštejně, ona se tam kdysi hrála, že jo, ještě s paní Bohdalovou a s mnoha jinými hvězdami, ale bez těch písniček. No a potom Karel Svoboda napsal ten muzikál, že jo, natočil se ten krásný český film. No a my jsme vlastně potom jednou, asi před 10 lety, někdy před 11, dali hlavy dohromady, že kde jinde by to slušilo Noci na Karlštejně, než právě na nádvoří.
3: Já si pamatuju, že jsme tenkrát jsme si říkali, to vlastně byl ten, tak jako ten nápad, tak to vzniklo, že bylo výročí 7. výročí narození Karla IV. A chtěli jsme 10 exkluzivních jenom jako představení na ten rok. A taky si pamatuju, že když se všech těch 10 představení vyprodalo, tak jsme ještě honem jako vymysleli další 2 termíny, které jsme nabídli. A tehdy tam bylo asi zhruba 500 lidí, myslím necelých 500 lidí v tom hledišti, dneska už jich je míň, protože máme i trošku na

0: Krásný. Když se mluví o hradbách, jsou na hradbách v hodinové věži, ano. A to nádvoří málo platný. Je to karšinské nádvoří.
1: No a když Maruška Křížová nebo Hanka Horišová zaspívá Lásko má já stůňu, nebo Pavel Vítek třeba jo, asi do věží, to jsou ty legendární ikonický songy z toho muzikálu a ty lidi prostě pláčou, protože to slyší na tom autentickém
0: městě. Ale já se tě musím přiznat k jedné věci. Já jsem tu píseň zpíval už asi tisíckrát, protože jsem ji kdysi dostal vlastně od Karla Svobody jako dárek. Když ji zpívám kdekoliv jinde, není to ten pocit, jako když ji zpívám právě na nádvoří Karlštejna. Já nevím, čím to je.
1: Géniem lotí toho domu.
0: A pak je tam ještě jedna věc. Nedávno tady byla Ivana Korolová jako host, taky Honza Kříž a tak dále. Prostě lidi, kteří s námi hrají. A my jsme se vždycky shodli, že se vlastně celý ten zbytek roku těšíme na to léto, až se všichni zase setkáme právě na Karlštejnském nádvoří. Máš to taky tak?
1: Mám naprosto, protože on mě to utíká trošku rychleji.
0: Jasně,
1: protože
0: když, doma.
1: No ale když třeba skončí ta hlavní muzikálová sezóna, tak pak třeba kostýmy a rekvizity, který máme částečně na hradě uložený, tak než třeba projdou čistírnou a než se tady jako uloží a pak zase o to dřív se musí vyndat, takže já tu čekačku mám o něco kratší. Ale je to přesně tak, jak říkáš, prostě já se nedokážu představit, že bych třeba odjel na léto na 3 týdny na dovolenou a třeba 3 týdny v tom muzikálu nebyl, nebo se s váma neviděl, prostě jako noc na Karlštejně patří na Karlštejn, tak noc na Karlštejně muzikál patří jako do té naší rodiny a my patříme do něj.
0: Ty si řekl hrozně hezky to slovo rodina. Je. To je to, co vlastně já si uvědomuju, že v podstatě už se tam necítím, jako že jdu někam než kvůli do práce, nebo někam prostě jen tak, jako že si jdu zahrát. Já už se prostě na to léto těším.
1: Já taky.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
4: Mně však láska velí vložit rozum.

0: Ještě chvilku bude mým dnešním hostem v hudební kavárně Kastelán Karlštejn a také herec Lukáš Kunst. Lukáši, jedna věc je historie, druhá věc je budoucnost. Jaká je tvoje budoucnost? Na co se těšíš nebo co plánuješ? Ať už jako herec nebo třeba jako Kastelán.
1: Já se těším na spoustu věcí. Letos mám spoustu soukromých plánů stran cestování, to jedna věc. Druhá věc, pracovně čeká nás velká rekonstrukce konečně střešního pláště na Purkrabství a postupná obnova střech na Karlštejně.
0: Karlštejn bude mít novou střechu.
1: Jenom na Purkrabství zatím. jako nebude to vidět, samozřejmě to zůstává stejný materiál, jenom už do ní po těch 60 letech trochu prší. Občas se objeví nějaká drobná filmová role, tak za to jsem taky vděčný, ale jak už jsem říkal, já tomu nejdu úplně nějak naproti,

0: primárně jsem kastelán, takže to potom přijímám jako, že to přichází. A vlastně jako já se těším na každý den, který přijde. Čeká nás už zmiňováno na Karlštejně celé léto, koncerty, setkávání s lidmi, tak plánuje strašně moc.
1: Ale ty si nějak některé z těch plánů už i realizoval, protože já když jsem přišel nedávno na nádvoří Karlštejna, tak jsem prostě zjistil, že to tam je trošku jinak, že se vám tam podařilo, jako obrovský kus práce se vám podařil. Tam je to nádvoří vlastně jinak koncipováno.
0: Zmizel stánek na nádvoří, ano, zmizel, který byl povolen na 3 roky a po 37 letech jsme ho konečně odstranili.
1: Je tam krásná kavárna.
0: Je tam zázemí nově udělaný, nové sociální zázemí pro návštěvníky. Jo,
1: Dlážbanová.
0: Ano, ono to prostě každý rok postupuje drobnými krůčky, ale je zatím obrovský kus práce. Takže a nejenom můj teda, ale celého týmu hradního i vlastně kolegu z Národního památkového ústavu, který hrad vlastně spravuje a zhání financování. Na
1: a to financování asi bude dost podstatná
0: to
1: věc.
0: To je velký problém. No. Je nás moc, my jsme velmi bohatá země na ty hrady a zámky a na dochované vnitřní vybavení.
1: Když už vlastně si na tom Karlštejně takovou dobu a vlastně znáš ten hrad, je tam ještě někde nějaká třeba zóna, jak jste nedávno objevili takovou tu polozasypanou chodbu pod nádvoří. Ano. Nemůže se tam ještě takové překvapení nějaké netušených prostor?
0: Já si myslím, že už úplně ne. Možná nějaký původně Karlem zamýšlený prostup ve zdi, který se pak ještě během výstavby hradu zazděl, ale jinak tím, že Karlštejn stojí na skále, tak on ten skální masiv vlastně dost přesně definuje ty podzemní prostory. My jsme o tomhle tom prostoru věděli, že tam někde nějaký asi je, ale zřejmě ho zmapoval poslední architekt Mokala, my už vlastně po těch 100 letech jsme se k němu dostali.
1: To víš, já pořád.
0: Ale vždycky něco najdeš.
1: No právě, já vidím, pořád mám takovou nějakou tu pověst o té tajné chodbě, kterou se na nádvoří vlastně vlezlo a vylezlo se někde u lomu Velká Amerika.
0: Říká se to. Tam by musel být nějaký výtah, kterým si jdeš vlastně na úroveň té Ameriky. Ale spousta jako jiných věcí, fresky, tam zjišťujeme, co bylo pod nima, jak se vyvíjeli a jsou to vlastně jaký to, jak rozbaluješ prostě tu čokoládu pomalinku a objevuješ, jestli pod tím je ten voříšek nebo ne.
1: Nebo nugát.
0: Nebo nugát, nebo co to je za čokoládu.
1: Ano. Višně v čokoládě.
0: Ano, přesně tak.
1: Mezi všichni ti Karlštejn, viď?
0: Myslím, že to asi jako nejde. Ono po nějaké době to přejde do toho, že byť víš, že jsi tam půjčený na chvilku, ano, tak ale pořád je to vlastně tvůj domov, jako to, co ty se staráš. A je to jako kdyby tobě zevšednil tvůj dům a tvoje zahrada, o kterou se staráš.
1: To máš pravdu. Je to sice trošku v menším měřítku.
0: Malinko.
1: A nemá to tu patinu té historie, ale máš pravdu, že...
0: Ale to vnímání je velmi podobné.
1: Když je člověkovi někde opravdu dobře, tak je tam rád.
0: Přesně tak.
1: Lukáši, tak já ti přeju, aby si byl dál na tom svém vypůjčeném hradě Karlštejn, jak si to hezky nazval, aby tam byl dál rád a abyste byli jako hrad úspěšný, což jste, protože je to velká návštěvnická atrakce. A taky nám přeju, aby nás nepřestala bavit noc na Karlštejně, abychom se zase a rádi mohli každé léto potkávat.
0: Moc rád. Děkuju za pozvání.
1: Já ti děkuju za to, že jsi přišel i za to hezké povídání. Milí posluchači, mým dnešním hostem byl Lukáš Kunst, kastelán hradu Karlštejn a taky herec, zejména v Semaforu. A Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Technické služby města Benešov začaly s úpravou skládky v Přibyšicích. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
2: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
3: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
2: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
4: Když vemu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
2: Jak poznat, že je voda nebezpečná? Popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
5: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
2: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Benešov začal rekultivovat poslední část skládky v Přibyšicích. V ní je přibližně 700 tisíc tun odpadu. Skládka fungovala do roku 2021, kdy se naplnila její kapacita. Technické služby místo zavezou zeminou a vysejí tam trávu. Práce budou podle nezávislého místostarosty Jakuba Hostka stát 45 milionů korun.
6: Jsme poskytli technickým službám provozní dotaci v hodnotě 12,5 milionů korun z nějakých 45 celkově. 9 milionů bude z rezervy technických služeb a zbytek bude rekultivační fond.
0: Lidé můžou navštívit dvě historické budovy, které během státních svátků 5. a 6. července zpřístupní veřejnosti Úřad vlády. Dnes se otevřel Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci si budou moct v Hrzánském paláci prohlédnout reprezentační sály, pracovnu premiéra nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je navíc znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. V Lichtenštejnském paláci se potom otevřou prostory využívané při státních návštěvách a taky výstava darů, které čeští premiéři získali od zahraničních státníků.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami, výjimečně se můžou objevit i bouřky. Foukat bude mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer zeslábne. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 v okolí sjezdu na Sázavu dnes celý den pracují silničáři. V obou směrech omezili provoz. Jedete-li z Prahy, zastavíte kousek za odbočkou na chodce Rady na 29. kilometru. V Lysé nad Labem v ulici Československé armády překáží nehoda dvou osobních aut. A na dálnici D8 dávejte pozor na exitu 9 Úžice. Je tam odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik poslední polední zprávy a teď už začínají písničky na přání s Petrem Zajíčkem.
1: Písničky na přání.
7: A Petr Zajíček vám přeje příjemnou neděli, máme 5. července, je po 12. hodině, tak pokud právě obědváte, také dobrou chuť přeji. A jsou tady dnešní první písničky na přání, ty další připomínám ještě v čase mezi 17. a 18. hodinou. Tak mám toho tady víc než dosud vás, tak pojďme na to, neváhejme. Zdeněk Novotný nám na úvod píše: milá maminko, k tvým dnešním krásným 87. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, klid, radost a ještě mnoho hezkých dní. Děkuji ti za všechno dobré a mám tě moc rád. S láskou tvůj syn, posílá Karla Gota.
1: Písničky na přání.

To byl na úvod dnešních písniček na přání Karel Gott. Prosíme Jiřího Korna, děkujeme všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia a moc děkujeme přátelům za posílané písničky. Jirku Korna posílají Hanka a Jiřinka.

0: Písničky na přání.
1: Tak to byl Jiří Korn a budeme si hrát Valdemara Matušku. Pavel Hrošovský píše, výborná učitelka, obdivovaná mnoha generacemi svých žáků a dodnes prima kamarádka paní Otýlie Motlová, rozená Karásková, dnes slaví v Berouně své narozeniny. Milá Otylko, vedle pevného zdraví a stále dobré nálady přejeme především neustálou tělesnou i duševní svěžest a lásku všech tvých blízkých. S láskou a úctou tví stále vděční žáci.

0: Další skladba, tak to je Richard Miller, který je připraven Rozeznávám z nádherného alba z konce 80. let penzionu Svět, pánové Habka a Horáček. No a vybrala tu písničku Světla a posílá ji úplně všem posluchačům, kterým se líbí, i vám, Petře. Já moc děkuju, mně se moc líbí samozřejmě.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že

čteš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Vracíme se Švihákem Lázeňským. Milý Petře, prosím, zahrát Šviháka osamělým lidem, Podleckým, Květě z Hochy, Monice, Haničce, Jarmilkám, všem posluchačům a vám do rádia děkuje Marcela.

Pane Petře, zahrajte pro radost Janičkám, Jarmilkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně, Světlance, Jindřišce a všem Janiny posílají dobrý kafe.

0: Na přání.
1: Trochu pošmurný větrný den, ale to neva, tak přeji hezkou neděli vám do studia a prosím Petře, pro Otakara S k narozkám láska se nám mohla stát. I Ilonce to bude, Veronika posílá.

Pokračují písničky na přání. Petře, prosíme o zahrání Pavla Nováka. Bude to Evě, Marcele, Monince, Světlance, Drahušce, Libuši a Vendy, Jindře, Janinám, Jarmilkám, Pečínkům, Liběně a také Maruškám. Posílají Květa a Roman.

0: Písničky na přání.
1: Moc vás zdravím po delší pauze do studia. Dnes bych ráda poslala písničku od Boba Dylana k významným kulatým narozeninám pro pana Františka Kasla. Milý Františku, já ti přeji k té tvé 70. vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se tě splní i ta nejtajnější přání. To ti přeje Martina Kopecká.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: A pokračujeme. Zdravím do studia a prosím o písničku, která patří Jarušce, Veronice, Drahušce, Stáně s Alčou a vám. Jindra posílá Julia Iglesiase.

Manuela doznívá od Julia Iglesias se v písničkách na přání. Jitka Horšovská nám píše, v malebném brdském údolí řeky Litavky dnes slaví významné výročí svého narození skvělá kamarádka paní Marie Kadeřábková. Milá Maruško, mnoho pevného zdraví, stále dobré nálady a radosti při akcích pořádaných Jineckou knihovnou ti přejí kamarádi z brdských hvozdů.

0: písničky na přání.
1: Náš oblíbený slavíček paní Janička Chládková je šťastná, že má bráchu, což dává najevo i v písni. A stejně tak jsme po včerejších písničkách na přání šťastní my, když víme, že ve stověžoté matičce Praze máme vás, naše milá kamarádko Světlanko. Díky osudu za to. Janička a Zdenda z Rakovníka posílají Janu Chládkovou.

Moc vás prosím o zahrání písničky Panenka z Kouta s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Věru Klimentovou, která v těchto dnech slaví narozeniny. Helena Pospíšilová posílá Marcela Zmoška.

0: Písničky na přání.
1: A před 13. hodinou poslední věnování a písnička vychází to opět na vteřinu. Já jsem nejlepší. Dobrý den, Petře, prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bratrské Lhoty, aby měl pěkný den. Tati, ještě jednou moc děkuji i za kluky, přeji vám všem krásnou neděli a pohodové letní dny. Za celou rodinu Renda posílá písničku. No tak já doufám, že jsme to zvládli všechno. Má, určitě. Všechno je odehráno, takže ještě teda ta poslední písnička před 13. A pokud tedy ještě budete chtít, tak další písničky na přání po 17. hodině.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Od začátku příštího roku začne ve Středočeském kraji fungovat dětské advokační centrum. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a teplotami do 25 stupňů. U zprává zvítá Lenka Vokatá. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
2: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
3: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
2: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
4: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
3: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Ve Středočeském kraji vznikne dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo třeba svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat 1. ledna, říká krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
5: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
1: Bude se jednat o teprve druhé dětské advokační centrum v Česku. To první působí v pražských Holešovicích. V lesích kolem Českého Brodu budou nové lavičky a odpočinková místa. Dřevěný mobiliář vymění dělníci do konce léta. Spolu s tím opraví lávku přes řeku Šemberu. Práce a vybavení budou stát kolem 350 tisíc korun. Zaplatí je společnost Městské lesy Český Brod, která na většinu částky získala dotaci, říká manažerka Českobrodského ekocentra Alena Kunclová.
6: Mezi Vackovou lávkou a skautskou loukou je taková už hodně schátralá lávka, takže ta se bude právě předělávat. Potom jsou tři místa, kde se bude dávat stůl, dvě lavice a bude to zastřešené. A pak ještě několik laviček na různá místa v lese.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami, výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Podobné počasí s teplotami do 24 stupňů čekáme i zítra.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy čekejte zdržení až 40 minut před omezením v 34. kilometru. Kolony se tvoří i na D4 od 27. kilometru směrem na Příbram. V omezení tam havaroval kamion. A na D11 na 1,5. kilometru směrem na Hradec Králové je odstavené porouchané auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto.
7: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
8: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě dřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší

0: prostor na, tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restaurátorské zásahy.
1: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu. To jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
0: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
1: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchebrookové, tak to, tak to topili tímto způsobem?
2: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
0: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
1: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
0: Tak my jsme se, teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
1: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
0: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
1: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
0: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
1: Kolik to má kousku?
0: V dnešní době už přes 400.
1: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
0: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
0: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
0: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
3: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
0: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně, jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
3: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru Praha-Pardubice začala série omezení. Rekonstrukce Pražského divadla na Vinohradech bude stát více než 1,5 miliardy korun. Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabídne další dvě utkání osmifinále. A dnešní počasí, velká oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sváteční odpoledne. Cestující na hlavním železničním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Vedení radnice v Týnci nad Sázavou nechalo pořídit pro městský hotel termický ohřev vody. Slunce by tak mělo ohřívat veškerou vodu na provoz budovy minimálně od dubna do října. Investice za 260 tisíc korun by se podle starosty Martina Kadrnoške z hnutí STAN měla vrátit zhruba do 2 let.
3: V letošním roce se podařilo a už je namontován takzvaný termický ohřev teplé vody, to znamená, že na střeše toho hotelu jsou umístěny takové ty černé hady, ve kterých se ohřívá od sluníčka voda a ta voda se pak akumuluje v zásobníku právě v boileru pro tu hotelovou část.
0: Začíná 3letá velká rekonstrukce Pražského divadla na Vinohradech. Dělníci už z hlediště odmontovali sedačky, oprava fasády, vnitřní výzdoby nebo elektroinstalace pak začne letos v září.
4: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí.
5: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru.
4: Z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jejich vlastně podstatná část byla demontována. Najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit.
5: Do Radiopaláce už se přestěhovaly i herecké šatny. Rekonstrukce budovy divadla na Vinohradech z roku 1907 naplno začne v září. Hlavní město za ně zaplatí 1,66 miliardy korun. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Francie porazili Paraguay 1-0 a postupují do čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém narazí na Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. Další dvojice vzejde ze dvou dalších zápasů. Brazílie nastoupí proti Norům večer od 21 hodin. Ve 2 hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: Nadále čekáme v regionu převážně velkou oblačnost, teploty dnes ale docela příjemné, bude oblačno až zataženo, s přeháňkami ojediněle i bouřky, maxima mezi 22 a 25 stupni, vítr mírný od severozápadu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer slábnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Kolona za sjezdem na Divišov z kilometru 39 se sune téměř 50 minut až k omezení před odbočkou na Sázavu na kilometr 34,5. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne, dnes s vámi bude Petr Zajíček.
1: Středočeské odpoledne.
6: A v dalších minutách našeho vysílání vám v Region Expressu řekneme podrobnosti k rozhodnutí společnosti Ropit zrušit takzvaný poloprázdninový provoz. Vypravíme se do Benátek nad Jizerou a to s fotbalistou Janem Chramostou. Ten zapomíná, jak právě tady začínal. A už za chvíli se dozvíte o nové světelné instalaci, která zkrášlí vestibul pražského metra na Florenci. No a jak to vypadá s muzikou, tak hrát a zpívat nám budou Jelen, Petra Janů a právě teď členové skupiny No Name. Hezké odpoledne.

0: Podchodu metra v Praze na Florencii bude nové umělecké dílo. Půjde o světelnou instalaci, která naváže na stávající historickou mozaiku Bitva u Sokolova. Město za ní zaplatí 1,5 milionu korun. Technici by dílo měli nainstalovat do konce letošního roku.
1: Ve vestibulu metra Florence vznikne světelná stěna, která bude promítat různé vzory a obrazce. Dílo je inspirované procesem synapse v lidském těle, vysvětluje autor díla Jan Poš.
2: Dochází k předávání nějaké informace v mozku pomocí sloboučkého výboje elektřiny, takže vlastně jsem jakoby tím skloubil nějak dohromady nějakou jako organičnost a toho procesu s veřejnou dopravou, kterou vnímám jako nějaký páteřní systém, jako nervový systém města.
1: Instalace měří zhruba 15 metrů na šířku a 2,5 metru na výšku. Dílo tvoří 170 světelných boxů, které budou mimo jiné zaznamenávat pohyb cestujících a nebo promítat cesty tramvají a autobusů v hlavním městě.
2: Máme vlastně několik takových jakoby ovládacích modelů, kdy využíváme například data v reálném čase z veřejné dopravy, z pražské integrované dopravy, vlastně čteme tu mapu, takže my vlastně víme, kudy vedou ty linky a zároveň víme, kde se přesně nacházejí konkrétní jakoby tramvaje nebo autobusy.
1: Říká Jan Poš a dodává.
2: Ten cestující, když půjde právě na Florence do metra nebo z metra, tak vlastně po každý tu instalaci to dílo uvidí jako jinak. Pokaždý tam uvidí nějakou jinou vlastně grafiku, což byl jako dost zásadní ten koncept, aby se to nějakým způsobem jako neumrzelo.
1: Podle mluvčí galerie hlavního města Jany Smrčkové nová instalace má ozvláštnit prostor upravené stanice metra.
3: Návrh nového uměleckého osvětlení má ambici otevřít možnosti uvažování o světle v metru v širším kontextu architektury a designu samotných svítidel. Nové dílo bude pro mnoho cestujících jedním z prvních kontaktů s městem.
1: Hlavní město na instalaci vyčlenilo bezmála 1,5 milionu korun, říká radní pro kulturu Tomáš Slabyhoudek z TOP 09.
4: Světelné umělecké dílo, které bude následně umístěno ve vestibulu metra Florence a vlastně vychází z mezinárodního uměleckého dialogu, který byl v roce 2013 a od té doby se připravuje a je to součástí rekonstrukce.
1: Dílo bude na čelní stěně podchodu a rozšíří stávající mozaiku Bitva u Sokolova. Lidé ho poprvé uvidí po dokončení opravy stropní desky stanice, která má skončit letos na podzim. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze Středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.

0: Do you remember? Tak to byl ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy Phil Collins. Fotbalisté Jablonce vyhráli první dva zápasy v přípravě na novou sezónu. Přehráli Vlašim i Mladou Boleslav, a to na turnaji v Benátkách nad Jizerou, kde bydlí a s fotbalem začínal jejich útočník Jan Chramosta. Samozřejmě na tamní stadion nezapomíná.
1: Rád se sem vracím, on i tady nejmladší syn hraje, takže jakoby na tomhle stadionu trávím hodně času a jsem rád, že se můžu proběhnout na tom hřišti.
2: Říkal Jan Chramosta. O fotbale dodnes komunikuje s dědečkem, dnes 82-letým Janem Šáralem.
1: Jo, tak snažíme se, i když samozřejmě léta přibývají, děda je vlastně z Prahy, takže třeba spíš po telefonu, úplně tolik času na sebe nemáme, ale teď hlavně přes to léto, když jsou tady, tak určitě navštívíme, jezdíme za nima na chalupu do Kochánek, což je tady poblíž, a neustále samozřejmě řešíme ten fotbal.
2: Člen klubu ligových kanonýrů vnímá, že právě děda se na jeho fotbalovém růstu výrazně podepsal.
1: Jo, jednoznačně, myslím si, že jemu patří největší dík, myslím si, že obětoval spoustu jeho času, úsilí, nejenom to ježdění, že já to znám teď s dětma, kdy člověk prakticky každý odpoledne vozí po tréninkách, víkendy tráví na těch turnajích, takže vím, co to je za řeholi, takže on tenhle ten čas pro mě obětoval a myslím si, že hodně děkuju za to právě mu tam, kde jsem. On je na kouk do ligy, no, v dresu Pardubic, co si tak pamatuju, sice já jsem ho neviděl, já ho viděl právě až v těch Kochánkách, nebo když hrál třeba za nějaký ty starý pády, no, když oni tam proháněli v těch svých 50-60 letech, takže myslím si, že v té noze to měl, no, to je jasný.
2: Jan Šáral pozorně poslouchal a zamyslel se, co může mít Jan Chramosta po něm.
3: Rychlou kličku, rychlej centr a bum ho. A je to. Vždycky jsme hráli vyloženě jenom útočně.
2: U vnuka přitušil, že by to právě s fotbalem mohl daleko dotáhnout.
3: No, já jsem to cítil úplně vevnitř, protože se to ve mně rodilo, co jako spolu děláme, protože jsme nedělali jen tak něco. Každý den třeba prázdniny byly, že jo, tak po prázdninách neexistovala, že bychom jeli a někde odpočívali. To byly normální tréninky, běhání, skákání, plavání.
2: Možná se pak oba znovu potkají na hřišti v Benátkách, až jednou ligový šampion z Plzní a dvojnásobný vítěz poháru s Mladou Boleslaví na závěr kariéry zvolí návrat do svého bývalého klubu.
1: Uvidíme, je to možnost, určitě nezavrhuji.
2: Uzavřel Jan Chramosta z Benátek nad Jizerou. Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Region Express.
1: Na začátku příštího roku by mohla městská doprava v Praze jezdit o něco častěji. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy chce totiž zrušit takzvaný poloprázdninový provoz a nahradit ho plným provozem. Počítá s tím plán dopravní obslužnosti hlavního města na roky 2026 až 2030.
2: Poloprázdninový provoz trvá každý rok zhruba od 5. ledna až do 1. března. Je to kvůli tomu, že podle statistik organizace ROPID v první čtvrtině roku využívá MHD o 10 až 15% méně lidí než během podzimu, kdy naopak jezdí cestující nejvíc, jak říká mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
3: My jsme docela dlouho řešili, jakým způsobem se vyrovnat s rozpočtem na ten daný rok a bohužel bylo nutné některá období, kdy těch lidí jezdí o něco méně, ten provoz trochu omezit, aby nám zbyly peníze na závěr roku, kdy naopak potřebujeme dopravu co nejvíce posílit, protože lidi jezdí nejvíce. Takže logicky padla volba na první dva měsíce roku, kdy ta poptávka opravdu klesá. Nicméně každý rok čelíme kritice za toto, protože lidem se to samozřejmě nelíbí. Byť to omezení je pouze ve špičkách a u tramvají je to nějaké 2 minuty. Takže řešíme, co s tím, a pro příští rok budeme navrhovat, aby ten poloprázdninový režim už nebyl.
2: Poloprázdninový provoz zůstane ale zachovaný během jarních prázdnin.
3: Opravdu ta poptávka klesá poměrně výrazně. Sice vždycky má prázdniny jenom polovina Prahy, ale v tom celku pak je vidět, že ta čísla se hodně propadají. Takže tady bychom to ještě nechali, nicméně bude to záviset na tom, jak se podaří schválit rozpočet na příští rok a jestli budeme mít dostatek financí, abychom to celé pokryli i bez nutnosti omezování provozu během začátku roku.
2: Omezení by se tak ze současných 2 měsíců zmenšilo na 2 týdny. Metro by jezdilo bez omezení jako doteď. Poloprázdninový provoz zavedl ROPID systematicky v roce 2018. Kromě snížené poptávky tak reagoval i na potřebu řidičů vybírat dovolenou po náročném prosinci, kdy se naopak spoje posilují. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Benešovské technické služby zahájily úpravy skládky v Přibyšicích. Cyklistická Tour de France pokračuje druhou etapou. A dnešní počasí v regionu stále velká oblačnost od severozápadu místy s deštěm, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sváteční odpoledne. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují pravidelně na svých webech. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná, upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
2: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
0: Kontaminovaná voda může způsobovat kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a také pacienti s chronickým onemocněním. V Benešově začíná rekultivace poslední části skládky v Přibyšicích. Je v ní přibližně 700 tisíc tun odpadu. Skládka fungovala do roku 2021, kdy se její kapacita naplnila. Technické služby místo zavezou horninou a vysejí tam trávu. Podle nezávislého místostarosty Jakuba Hostka budou tyto práce stát zhruba 45 milionů korun.
3: Jsme poskytli technickým službám provozní dotaci v hodnotě 12,5 milionů korun z nějakých 45 celkově, 9 milionů bude z rezervy technických služeb a zbytek bude rekultivační fond.
0: Svahovou skluzavku na Julisce by mělo vedení Prahy 6 otevřít v polovině srpna. Tobogán dlouhý 43 metrů spojí ulice nad Juliskou a pod Juliskou. Otevřený by měl být celoročně. Skluzavka s průměrem necelých 80 cm má sloužit dětem i dospělým. Vedení městské části ji ale plánuje zavírat vždy na noční hodiny, říká radní Prahy 6 pro oblast životního prostředí Petr Palacký ze Zelených.
4: Máme v cílu, aby to byla otevřena každodenně, ale aby se zavírala na noc, přece jenom z nějakých bezpečnostních důvodů, aby se prostě nestalo, že by tam někdo třeba začal spát, aby tam prostě nevznikly nějaké problematické situace. Sport.
0: Slavná cyklistická Tour de France dnes pokračuje druhou etapou. Závodníky čeká téměř 170 kilometrů s cílem opět ve španělské Barceloně. Ve vedení je po úvodní týmové časovce Dan Jonas Vingegaard. Obhájce prvního místa z loňského roku Slovinec Tadej Pogačar ztrácí 12 sekund.
1: Počasí.
0: Nadále čekáme v celém regionu Středočeského kraje převážně velkou oblačnost, teploty dnes ale docela příjemné, bude oblačno až zataženo, k tomu přehánky, ojediněle i bouřka, maxima mezi 22 a 25 stupni. Vítr mírný od severozápadu, místy s nárazy kolem 50 km za hodinu, večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Hlavní tah číslo 6 Praha Karlovy Vary je na úrovni Petrohradu po těžké nehodě v obou směrech stále uzavřený a z obou stran se vytváří dlouhé kolony. Dá se to ale objet po silnici číslo 27 přes Jesenici, Krty a Stebno. A neprůjezdná je teď také silnice číslo 16 ze Slaného do Mělníka, a to za obchvatem Belvar. Také tam se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A sváteční středočeské odpoledne pokračuje. S vámi je a bude Petr Zajíček.
1: Středočeské odpoledne.
5: A v další hodině středočeského odpoledne uslyšíte další díl rubriky Co v učebnicích nebylo. Průvodcem je Martin Písařík. Se zadržováním vody v lesích u Českého Brodu na Kolínsku pomohou tři nové tůně, teď je hloubí bagry. Do Českého Brodu se tedy vydáme kolem 15:30. A už za pár okamžiků zavoláme meteorologovi Pavlu Karasovi a ten nám prozradí, jaké počasí nás čeká v příštím týdnu. No a jak to vypadá s muzikou po 15. hodině, tak bude tady Maria Rotrová, taky třeba Lenka Filipová a právě teď zapomínáme na skvělého Petra Nováka. Já jsem Petr Zajíček, hezký den.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Život je šatna v kabaretu,

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak spadne to už konečně nebo nespadne, tak takhle si to říkám už od včerejšího odpoledne. To počasí s námi o tomto víkendu opravdu hodně laškuje. Zatím moc nepršel, alespoň tady u nás v Praze. Jak to bude dál, se zeptám meteorologa Pavla Karase. Tak Pavle, příjemné nedělní odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Tak už to někde spadlo, povídejte.
2: Tak vyskytují se přehánky, máme přehánky ve středních Čechách a ty přehánky se skutečně honí kolem Prahy. Já doufám, že v té Praze se ta přehánka nakonec během odpoledne skutečně ukáže, no a teploty aktuálně kolem 20 nebo 21 stupňů, vítr od západu většinou slabý.
1: Tak takové je dnešní odpoledne, dnešní realita, co nás potom čeká v dalších hodinách v noci na zítřek a zítra.
2: Těch mraků na obloze bude pořád hodně, vyskytovat se budou stále místní přehánky nebo občasný déšť. Teplota během noci bude klesat na 15 až 12 stupňů. No a taky zítra nás čeká počasí s velkou oblačností a zase se budou místy vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Až později odpoledne nebo večer bude v severovýchodní polovině kraje těch srážek trošičku přibývat. Naopak na jihozápadě budou ustávat. No a nejvyšší teploty zítra vyšplhají na 21 až 24 stupňů. I zítra bude vát vítr od západu nebo severozápadu, bude slabý, během dne přechodně pak vítr většinou mírný.
1: No, zítra bude tedy konec prodlouženého víkendu a co nás čeká potom dál od úterý?
2: Tak zprvu bude převládat ještě počasí s velkou oblačností a to pravděpodobně až do středy, kdy čekáme místy přehánky, případně občasný déšť. Bude se oteplovat, v úterý dokonce odpolední teploty čekáme mezi 25 a 28 stupni. Na středu se nepatrně ochladí na teploty kolem 23 stupňů Celsia. No a ve čtvrtek už by se mělo začít postupně vyjasňovat a teploty se budou stále častěji dostávat na tu letní hodnotu 25 stupňů Celsia. No a o tom příštím víkendu už počítáme s jasnou až polojasnou oblohou, s letními a nebo dokonce i tropickými teplotami, protože maxima se budou pohybovat kolem 28 a na začátku dalšího týdne se možná vyšplhají i k 32 stupňům.
1: Tolik aktuálně o počasí. Meteorolog Pavel Karas, děkujeme za informace, Pavle, a příjemný zbytek neděle.
2: Rádo se stalo a přeju krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: vyrazit pěšky nebo na kole. Regionální stopařka Žofie vyráží každý týden na nové výlety po středních Čechách. V seriálu Cyklopěš. Testuje trasy, které zvládne téměř každý. S humorem, nadhledem a reálnými dojmy z terénu. Ve vysílání, na webu i sociálních sítích. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Tři nové tůně budují dělníci v lese u Českého Brodu na Kolínsku. Při silných deštích mají v přírodě zadržet vodu z řeky Šembery. V budoucnu by u nich vedení městských lesů chtělo postavit pozorovatelnu ptáků, chodníčky a také lávky.
1: Na pasece v lese asi 5 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu pracují bagry, hloubí novou velkou tuň, která bude mít rozlohu zhruba 1500 metrů čtverečních.
2: Tak bagrujeme tady už vlastně po několikáté. Tahle tuň je ze vše nejjednodušší na zhotovení, protože navazuje na již předešlou vyhotovenou tuň.
1: Říká bagrista Michal, práce tu mají skončit v září.
2: Co se týká techniky, tak tady máme dva bagry a nákladní auta na odvoz zeminy, kterou svážíme, a ještě jeden menší bagr. Dodělávkové práce.
1: Místo pro tůně našli pracovníci městských lesů u řeky Šembery. Právě vodu z ní mají nádrže podle vedoucího lesu Jana Kopáčka zadržovat.
3: Ta Šembera proteče potom údolím a ta voda se nezastaví. To znamená, že jsme vytvořili tady jednu tůň, která vlastně tu vodu zadrží.
1: Mezi starou a novou tůní vytvoří dělníci přepad. Část vody tu zůstane, zbytek časem odteče zpět do řeky.
3: A než se potom později vrátí zpátky do Šembery, tak musí překonat třeba ještě 500 metrů vzdálenosti, ale důležité je, že při přívalových deštích ta voda zůstane v tom údolí.
1: Vedle hlavní tůně budou i dvě menší. Ty nebudou průtočné a zadrží tak hlavně podzemní a dešťovou vodu.
3: Ta největší má teda asi 1500 metrů čtverečních a ty další dvě menší, ty mají jenom 80 metrů čtverečních. Jsou tam různé hloubky, to vlastně je důležité kvůli nějaké biodiverzitě.
1: Dodává vedoucí Jan Kopáček. Veškeré náklady zaplatí městské lesy z dotace, potvrzuje Alena Kunclová, manažerka ekocentra Vrátkov, které s městskými lesy spolupracuje.
4: Máme dotaci z operačního programu Životní prostředí. Máme tam podporu přes 600 tisíc korun.
1: Podle ní chtějí lesy a ekocentrum zpřístupnit soustavu tůní lidem co nejdříve.
4: Je tady v plánu postavit pozorovatelnu ptačí, doplnit to povalovými chodníčky mezi těmi tůňkami.
1: Cesty a pozorovatelnu by tu měli dělníci postavit příští rok. Z Českého Brodu Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Víte, jak v našem těle působí kyseliny, tak právě o tom bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Dreamer a Ozzy Osbourne. Už za pár dní, to bude přesně rok, co nás tato hardrocková legenda, jedna z největších legend všech dob, opustila. Ozzy Osbourne odešel do svého rockového nebe. Máme tady pár minut před 16. hodinou, takže v 16 zprávy auta nehasil a potom se budete bavit. Protože po 16. hodině tady bude zase Patrik Rozehnal a nabídne další díl oblíbeného pořadu Hvězdné návraty, ve kterém vám tentokrát připomene život a role herce Pavla Trávníčka. Dozvíte se, kde vyrůstal, s kým chodil do školy, jak se bavil, točil známé filmy, jak daboval a co veselého zažil. Uslyšíte řadu ukázek z filmu, rozhlasu i televize a samozřejmě i oblíbené písničky. Tak si nenechte ujít Hvězdné návraty. Já jsem Petr Zajíček a těším se na vás opět v písničkách na přání, to bude poté mezi 17. a 18. hodinou. Stále příjemnou neděli.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Česká vládní delegace odletí do turecké Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Mezi Kolínem a Přeloučí začíná oprava železničního koridoru a České dráhy ruší osobní vlaky. A počasí v regionu zítra opět převážně velká oblačnost, místy přehánky, maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sváteční odpoledne. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odletí příští týden v úterý na summit NATO do turecké Ankary krátce před odletem českého prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře a také středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Pražský hrad. O účast prezidenta republiky Petra Pavla na summitu vedli vláda a hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Na hlavním železničním koridoru z Prahy směrem na Moravu dnes ráno začalo téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká mluvčí tohoto dopravce Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: V pražských Čakovicích upravují vstup do tamní základní školy. Od září má být prostor před budovou zcela bezbariérový. Radnice za veškeré práce zaplatí téměř 7 milionů korun. Dělníci při opravách také obnoví povrch parkoviště i upraví okolní zeleň, říká starosta Jiří Vintiška z ODS.
3: Záměrem je vytvořit bezbariérový přístup do školy, který dneska není tak jednoduše možný. Jedná se o stav, který tam byl takhle vytvořen někdy v polovině 80. let, takže některé ty konstrukční prvky tam jsou již morálně zastaralé. Sport.
1: Česká vodní slalomářka Tereza Kneblová získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa ve věku do 23 let. Na šampionátu v polském Krakově ovládla všechny vyřazovací jízdy.
4: Tenhle závod byl hodně odlišný od těch světových pohárů, protože jsem měla prostor hned od začátku a mohla jsem mít svoji vlastní jízdu, což bylo hrozně fajn a jsem ráda, že se mi to povedlo a konečně jsem vyhrála tady tenhle závod, protože se mi to ještě nikdy nepovedlo.
1: V olympijské disciplíně Kneblová navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tacenu. Pro českou výpravu získala v Polsku už 20. medaili. Počasí. Dnes večera v noci na pondělí čekáme v regionu celých středních Čech nadále oblačno až zataženo, místy přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 12 stupni a jen slabý západní až severozápadní vítr. Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou na severovýchodě regionu srážky častější, naopak na jihozápadě kraje budou ustávat. Zítřejší maxima mezi 21 a 24 stupni, vítr zpočátku slabý. Během dne mírný od západu až severozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů už je u Petrohradu po vážné nehodě průjezdná alespoň kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba na 10 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. kdo to bude? Ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
6: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
5: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
7: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
5: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
7: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
5: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
7: To je kravina, to je blbost.
5: A jak byste si to představoval vy?
6: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
5: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
6: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To bývaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
5: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

nenavistou Plzeň, průvodčí k odjezdu už znamení dává. Tak na chvilku vyjdi ven, prosím tě koukni se, jak tady blbnu,

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev, vždycky na záchodě jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostuda, všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
6: Jamčku, to mě nedělej, prosím, ale mě manželka.
7: Buď klidná, dneska nocuje u tato kluci, si vzat
6: nebudu vyhádat. Ani na to, ani na to, ani na to,
8: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
9: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč ses?
8: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
0: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zátovi?
8: Jak tedy bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
0: Ty jsi to zatajil? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
8: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měl,
0: no,
7: za pitom?
0: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří, nevěří.
8: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
8: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
7: Já jsem...
0: Vůbec nic z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já vám se Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
8: Nežaj mi našli! Co je?
0: Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
0: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
8: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
0: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
0: No, Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
0: No, můj Ludva. No,
7: mě chceš vyprovokovat?
0: Ne,
7: moment, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
0: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
8: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
0: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
8: Já se sem vrátím, ale u někdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
8: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
7: Kaškejko,
0: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co je, co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Našino, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak,
6: fuj.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let?
3: Co? Pánové! Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: To je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní Nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, zase se šel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuju.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru. Náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
8: No, o čem je?
9: Ano, chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje.
9: Je to...
8: Stručně řečeno, je to příběh
9: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé.
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Ravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jo.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
4: nejvyslější. Počkej, počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, až trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát, takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak mi sehnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kůně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kůň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říká, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo kurvina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon.

0: byli herci takhle ve studiu schválně soutěžili, kdo měl nejmenší roli, jo? No, no, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo? Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
2: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
3: No, s tímhle ne.
2: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
4: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
3: Co to bude večer za film, otče?
4: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
2: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Charlie Temple.
5: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
6: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
5: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
6: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
5: Nedojedl si maso.
6: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
5: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
6: No, to můžete jim to poslat.
7: Co tady máš za problém, Barnes?
5: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
7: No, to všichni ví.
5: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
7: To je pro tebe překvapení.
5: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
7: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dubovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví, těžko se duboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny ten český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriálů toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak. Musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo. Ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo. Premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku. A hrál jsem Raduz, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka. A moje kolegyně jedna, Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Od začátku příštího roku začne ve Středočeském kraji fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v regionu zítra opět velká oblačnost, k tomu místy přehánky a maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sváteční odpoledne. Ve Středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku, upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
1: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. Vedení radnice v Týnci nad Sázavou nechává pořídit pro městský hotel termický ohřev vody. Slunce by tak mělo ohřívat veškerou vodu na provoz budovy minimálně od dubna do října. Investice za 260 tisíc korun by se podle starosty Martina Kadrnošky z Hnutí STAN měla vrátit přibližně do dvou let.
3: V letošním roce se podařilo a už je namontován takzvaný termický ohřev teplé vody, to znamená, že na střeše toho hotelu jsou umístěny takové ty černé hady, ve kterých se ohřívá od sluníčka voda a ta voda se pak akumuluje v zásobníku právě v boileru pro tu hotelovou část.
1: Vestibul metra stanice Florence v Praze ozdobí nové světelné umělecké dílo. Plánuje to vedení Prahy. Stát bude 1 milion a 400 tisíc korun. Instalace nazvaná Synapse na čelní stěně podchodu bude zaznamenávat pohyb cestujících a rozšíří stávající mozaiku Bitva u Sokolova. Autorem tohoto projektu je Jan Poš.
4: Máme vlastně několik takových jakoby ovládacích modelů, kdy využíváme například data v reálném čase z veřejné dopravy. Vlastně čteme tu mapu, takže my vlastně víme, kudy vedou ty linky a zároveň víme, kde se přesně nacházejí konkrétní jakoby tramvaje nebo autobusy.
1: Dílo bude zdobit vestibul po dokončení opravy stropní desky této stanice. Práce mají skončit letos na podzim. Sport. Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes večer poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům od 22 hodin a ve 2 hodiny po půlnoci pak začne souboj Anglie-Mexiko. Počasí. Dnes večer a v noci na zítřek čekáme v regionu celých středních Čech nadále převážně velkou oblačnost, k tomu místy přehánky, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 15 a 12 stupni a jen slabý západní až severozápadní vítr. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo občasný déšť, později odpoledne a večer budou na severovýchodě kraje srážky častější, naopak na jihozápadě regionu budou většinou ustávat. Zítřejší maxima mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, během dne mírný od západu až severozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na trojce z Tábora do hlavního města čekejte po pojíždění v nesouvislé koloně. Ta se tvoří pouze vlivem silnějšího provozu, a to mezi Benešovem a Senohraby. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky na přání, provázet vás jimi bude Petr Zajíček.
5: Písničky na přání.
6: Přeju stále příjemnou neděli 5. červencový den, no a protože tentokrát přišlo do písniček na přání opravdu hodně vašich požadavků, nejvíc za celý víkend, tak pojďme, ať to do té 18. stihneme. Spokojený prodloužený týden přeji všem posluchačům a Petře i vám do studia a prosím takovou letní. Bílou křídou se jmenuje Mírům a Janům a posílá to Veronika.
5: Písničky na přání.

Petra Černocká s Alešem Ulmem odstartovali naše písničky na přání. Zdravím vás a celé rádio, dávám zahrát písničku Láska je největší dar. Bude to pro Světlenku, Jarmilku, Drahušku, Janičku, Květu, Haničku a Pečinkům. Posílá Maruška z Malče.

0: Písničky na přání.
1: A od této chvíle až do 18. hodiny to bude dechovka. Písničku posíláme všem posluchačům s přáním hezkého dne. Zdena a Jirka ze Svobody.

Písničku pro radost a dobrou náladu dnes posíláme Janinkám, Jarmilkám, Stáně s Alenkou, Drahušce, Jindřišce, Aničce do Kutné Hory a Úpice a Milence do Višňové. Posílají Libuše a Vendy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: A pokračujeme, pro radost posílám kvetou máky v obilí, bude to všem Aničkám, Maruškám a Věruškám. Děkuje Světla.

Pane Petře, zahrajte pro radost Novotným, Jarušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květě s Romanem, Marcelce, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně a Alče a také Podnickým. Janiny vybrali Svítá.

0: Cestičky na přání.
1: Zdravím a prosím cestičku od Dubí, bude to k narozeninám Josefkovi Ptáčkovi a Vlastě Kociánové od Poděbrad. Hlavně zdraví, hodně štěstí a lásky obou přeje Anička z Kutné Hory.

tak má svátek paní Libuška Mochánová z Dobříše. Přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Zdravím také Vendulku Procházkově, Marcelu do Prahy, Novotných do Svoru, Pečínkovi, Stáňu s Alenkou a Veroniku Marečkovou. Všem hezké léto přeje Anička z Úpice.

0: písničky na přání.
1: Ano, pokračují písničky na přání Českého rozhlasu Střední Čechy. Opravdový přítel a kamarád nám nabídne nejenom upřímnost a spolehlivost, dokáže též potěšit přátelským oslovením i prostým slovem od srdce. A právě za to moc děkujeme vám, milé Janinky ze Šípku, vám Jindro z Benešova, Květo a Romané i vám Aničko z Kutné Hory. Úsměv a písnička snad potěší také Mochánovi, Perknerovi, Procházkovi, Kudrinkovi i u Jadrných. Janička a Zdeněk z Rakovníka.

Zahrajte prosím Maruškám z Hradčan, z Malče a z Nymburka, Květě s Romanem a Jirkou, Miláce s Helou a bratrům Podněckým. Přeji jim, aby všechno hladce zvládli. Děkuje Jindřich.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web i Facebook. Přidejte se k nám. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Příjemný podvečer, Petře. Dnes písnička, ať potěší Libušku s Fendy, Jindřišku, Drahušku, Světlenku, Janičky z Podmok, Aničku z Upice a Marušku se Zdenkem v Nymburce. Všem přejeme hezký přicházející týden. Jarmily.

Tolik Veselka, teď už píše Marie Bačkovská, prosím o písničku pro všechny posluchače, přeji všem pěkné léto. Děkuji a zdravím, Marie z Hájenky na Vysočině.

Zbývá nám ještě, nebo zbývají nám ještě dvě písničky a dvě přání, tak to předposlední zní následovně. Petře, prosíme o zahrání Rozkvetla mě růžička, bude to Aničce Vajsové k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Květa, Roman a Jirka.

0: Písničky na přání.
1: A před námi už je poslední dnešní přání před 18. hodinou a tady věnování. Hezký nedělní podvečer k vám do studia i posluchačům. Zdravím Aničku z Kutné Hory, Jarmilky, Jindřišku, Stáňu, Věrušku, Aničku s Jiřinkou, Světlušku, ostatní také. Děkuje babi Jarka za zahrání písničky od vámi tak oblíbené Veselky. Ta je připravená, takže ode mě vše za celý vlastně tento uplynulý víkend, ale budu tady celý příští týden na ranním vysílání od pondělí do pátku, protože Honza Matson si bere zasloužené volno, takže na mě bude vás provázet i od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou raní. Těším se na to, váš Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Na železničním koridoru z Prahy do Pardubic začala série omezení. Rekonstrukce Pražského divadla na Vinohradech bude stát více než 1,5 miliardy korun. Česká tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále ženské dvouhry. A počasí v regionu zítra podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční podvečer. Cestující na hlavním železničním koridoru z Prahy směrem do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: V Benešově začíná rekultivace poslední části skládky v Přibyšicích. Je v ní přibližně 700 tisíc tun odpadu. Skládka fungovala do roku 2021, kdy se její kapacita naplnila. Technické služby toto místo zavezou zeminou a také vysejí trávu. Podle nezávislého místostarosty Jakuba Hostka budou tyto práce stát zhruba 45 milionů korun.
3: Jsme poskytli technickým službám provozní dotaci v hodnotě 12,5 milionů korun z nějakých 45 celkově, 9 milionů bude z rezervy technických služeb a zbytek bude rekultivační fond.
1: Začíná tříletá velká rekonstrukce Pražského divadla na Vinohradech. Dělníci už z hlediště odmontovali všechny sedačky, oprava fasády, vnitřní výzdoby nebo elektrické instalace pak začne v září.
4: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí.
5: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru.
4: Z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jejich vlastně podstatná část byla demontována. Najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit.
5: Do Radiopaláce už se přestěhovaly i herecké šatny. Rekonstrukce budovy divadla na Vinohradech z roku 1907 naplno začne v září. Hlavní město za ně zaplatí 1,66 miliardy korun. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český duel v osmifinále letošního tenisového Wimbledonu ovládla Karolína Muchová, která porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech 7-5, 5-7 a 6-3. V boji o semifinále ženské dvouhry ji čeká vítězka souboje Sabalenková-Osakaová. Zítra budou hrát o účast ve čtvrtfinále dvouher Marie Bousková, také Linda Nosková, mezi muži pak Jiří Lehečka.
0: Počasí.
1: Večera v noci čekáme ve středních Čechách nadále oblačno až zataženo, místy přehánky, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 15 a 12 stupni, povane slabý západní až severozápadní vítr. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, oblačno až zataženo. Opět místy přehánky nebo občasný déšť, později odpoledne a večer budou na severovýchodě regionu srážky častější a naopak na jihozápadě kraje budou ustávat. Zítřejší maxima mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, během dne mírný, od západu až severozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na trojce z Benešova do Prahy naberete zdržení okolo 10 minut už jen na úrovni Čerčan a v Praze čekejte zdržení v koloně na Nuselském mostě ve směru do centra. K prvním semaforům v Legerově ulici pojedete asi 10 minut. Tolik doprava Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná hudební kavárna Pavla Vítka. Přejeme příjemný poslech.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
6: Snad ani nemusím říkat, že mým nejoblíbenějším českým hradem je jednoznačně Karlštejn. Je to prostě moje srdcovka a právě v hudební kavárně na to přišla řeč mnohokrát. Nejinak tomu bude také dnes. Pozvání do studia přijal totiž kastelán tohoto hradu a herec v jedné osobě a taky můj kamarád Lukáš Kunst. Připravil jsem spolu s mými kolegy také řadu krásných písniček. No a úkolem té první bude navodit tu správnou karlštejnskou atmosféru. Dobře se bavte, přeji krásnou neděli.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě sedí můj dnešní host, kastelán Karl Steina, herec a můj kamarád Lukáš Kunst. Lukáši, ahoj.
1: Ahoj, Pavle, děkuji za pozvání.
0: Děkuji ti, že jsi slezl z karlštejnského kopce z té skály
1: ano,
0: sem k nám, k obyčejným poddaným.
1: To však ty taky bydlíš na kopci.
0: No jo, ale jsem pod hradí, já to vím. Já znám svoje místo. To ty tam máš a to se vždycky rád kochám tím pohledem z tvé kanceláře. Je vidět celý Karlštejn vlastně z ptačí perspektivy, jako na dlani.
1: Je to tak.
0: Nádherný pohled.
1: Říká se, že mám jedno z nejkrásnějších kastelánských kanceláří vůbec. S tím úplně nesouhlasím, jsou i jiný objekty, které jsou ještě hezčí, ale máš pravdu. Ten můj stojí za to.
0: A jak dlouho vlastně jsi na Karlštejně?
1: Jejda, v 1998 jsem nastupoval jako prostý průvodce a postupem času jsem se vypracoval až do té pozice, ve které jsem dnes. A tu jsem převzal v roce 2019, takže si dobře počítám, tak je to nějakých 28 let skoro to teďka bude.
0: No ty si vlastně...
1: Ježíš, hrozně, to jsi mi připomněl, teda strašně strašné číslo.
0: Letí to, čas nezastavíš. Ty si vlastně nejdřív pracoval jako zástupce kastelána, tehdy legendárního Jaromíra Kubu, no dodnes legendárního. Jasně. A 2019 vlastně nastoupil na jeho místo. Bylo to těžké najednou se vyšvihnout z toho, na kterém neležela ta hlavní tíha z odpovědnosti, najednou do té první linie?
1: To je přesně to, co říkáš. Vlastně to největší, co v tobě je a co si vlastně uvědomíš od toho prvního okamžiku je, že teď už je to vlastně na tobě a že teď ten člověk, který nese trestně právní a i vlastně nějakou morální odpovědnost za ten dům, tak seš najednou ty. Když pominu všechnu tu administrativu kolem toho, ale tohle je vlastně to primární, ta zodpovědnost za to. A čest obrovská.
0: Ale ty si předtím působil třeba na Bítově, na Pernštejně, Buchlov, Bouzov, Rožmberg, Jaroměřice nad Rokytnou, Křivoklát. No to je slušný výčet historických objektů.
1: Ale pořád to bylo takové to, že si ráno vezmu klíče, provázím, večer je odevzdám a jdeme s kolegy na pivo.
0: A řekni mi, jaký to je vzít si ten svazek těch těžkých klíčů a teď vědět, že můžu kamkoliv.
1: Tak já musím říct, že v těch 15, 16, 17, kdy s tebou tříská ta puberta, tak to samozřejmě bylo takové to, jako my máme ty klíče, jo, pozor, my jsme teda ti průvodci, jo, bez nás to nedáte. Ale postupem času to bereš jako krásnou práci, která tě baví. A je to úplně to samé, jak divadlo prostě. Buď to miluješ a tím pádem je to v tom vidět, anebo to bereš jako práci a to ten turista nebo případně divák prostě pozná.
0: K divadlu se ještě dostaneme, ale mě teď zajímají právě ty hrady a zámky. Ono je to takový zvláštní, ty už to tady trošku nakousnul. Kde se to v tobě vzalo, že? Ty jsi se věnoval sportovní gymnastice, trošku asi si tíhnul k tomu divadlu už taky, že jo? Ale jak jsi se dostal najednou do té pozice průvodce a posledně hradního pána?
1: Ano, to vzniklo vlastně úplně jednoduše a pamatuju si ten okamžik do dneška. Ležel jsem takhle doma v posteli, bylo mi asi 13, možná nevím, 12, 13. A tak jsem si jako říkal, že kolem nás, těch Jaroměřic nad Rokytnou, ze kterých pocházím, je hodně hradu a zámku a nevím proč, nějak mi jako utkvěl Vranov nad Dý. A rozhodl jsem si, že si druhý den půjdu půjčit knížku o Vranově, něco si o něm přečtu do knihovny.
0: Jo.
1: A to bylo takový to vnuknutí, jako běž si pro tu knížku a paní knihovnice se mě potom ptala, když jsem si to půjčoval, proč si to jako půjčuju? Tam chceš jako provádět, nebo proč si to půjčuješ? A ten, najednou jako ten červíček tam byl, pak to ještě asi rok a půl zrálo, no a pak najednou řekla, hele, tak jestli chceš mít kamaráda na Bítově, tak já se můžu zeptat na podmínky toho přijímání průvodců. A slovo dalo slovo a ještě předtím, než jsem na ten Bítov tenkrát nastoupil, tak jsem byl osloven v Jaroměřickém zámku, takže jsem vlastně začínal u sebe doma.
0: To je hezký. Bylo to pro tebe najednou něčím jako atraktivní?
1: Strašně, strašně moc.
0: Že jsi mohl procházet těmi komnatami,
1: právě.
0: Dotýkat se těch věcí, které jinak pro návštěvníky jsou za takovou tou
1: provázkem,
0: tím špagátem.
1: Kam jsme samozřejmě mohli chodit jenom my, že jo, ti průvodci. I když třeba u nás na Karlštejně to taky už neděláme, protože už to není potřeba.
0: Ano.
1: Ale bylo to určité privilegium vzít si klíče, prezentovat ten dům, jak říkáš, dostat se někam. A pro mě třeba úplně největší zážitky nebo takové ty to vnímání toho domu byly ve dvou směrech. Jednak, že jsem tam mohl zůstat přes noc, což bylo vlastně úplně jinak. Ten dům funguje úplně jinak. Občas na Karlštejně jsme po večerech, tak to znáš.
0: Tak počkej, tohle mě zajímá, ale pojď si teď zahrát písničku a pak se tě zeptám na to přenocování na hradech a zámcích.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Lukáš Kunst, kastelán hradu Karlštejn a taky herec, což ale jak časem pochopíte, spolu trochu souvisí, sedí proti mě jako můj dnešní host. A teď je, Lukáši, jak jsme před písničkou avizovali na řadě, ta otázka, jaké to je přespat v takovém starém objektu historickém, ať už je to hrad nebo zámek?
1: No, je to něčím samozřejmě velmi specifické, protože na jedné straně je to vlastně obyčejný dům, akorát s tím rozdílem, že od normálního rodinného domku má asi o 550 let víc, než ten
0: trochu víc místností.
1: A trošku víc místností a trošku víc obyvatel a tak. Ano. Ale je to samozřejmě jiné, protože ať už člověk jako je nebo není nějak jako napojený na, řekněme, energie, na genialocí, na vesmír, nebo říkejme tomu, jak chceme, tak pořád máš v té paměti to, že tam vlastně prošly generace a generace rodin, rodů. Spousta lidí tam umřelo, tam spousta jako energie, někdy jenom pozitivní, někdy velmi negativní, někdy obojí. A pořád vlastně na každém kroku, když víš, že třeba konkrétně na Bítově, bylo přímo v paláci sociálka, to má sprchy, toalety pro nás, pro průvodce. Takže když prostě takhle v 10 se domluvíte, že teda jdete spát a že si ještě skočíš do ty sprchy až do toho stemnělého jako paláce a víš, že seš tam úplně sám a teď si dáš tu sprchu, teče na tebe ta voda a pořád koukáš jako kolem dokole, si náhodou Baron Haas z Haasenfeldu se tady nikde neobjeví.
0: Se nebude taky osprchovat.
1: Ano, přesně tak. Tak to jsou takové jako věci, které pořád máš na paměti, nebo si pamatuju, že jsem jako v jedné vaně, tam se jeden večer jsem tam byl sám, koupal a když jsem tak si jako rozjímal, jak je to krásné, tak jsem si uvědomil, že právě tady se ten Baron Haas zastřelil.
0: Tak a počkej, tak to je tragédie, ale počkej, a teď úplně upřímně, a stalo se ti někdy, že ti třeba něco, nějaký ten závan té historie nebo nějakých bytostí, které třeba tam dřív přebývaly, že ti dali o sobě vědět?
1: Mám spoustu věmů, protože jsou i jiné světy, než je tento, jak říká King ve svém klasickém díle.
0: Ano.
1: To vlastně jako neumím definovat. Nebylo to tak, že by se přede mnou objevil Karel IV. A takhle mi zamával.
0: Nebo bílá paní.
1: Nebo bílá paní, to ne.
0: Ano.
1: Ale jsou takový okamžiky, já si myslím, že to má úplně každý, jako všude, je to třeba intuice, nebo když jsou dvojčata, jsou na sebe napojený, tak je to nějaký to takový to, jako že teď máš pocit, že tam s tebou někdo je, nic nevidíš, otočíš se a máš vlastně strašný panický strach se otočit, aby náhodou. Mám spoustu situaci, kdy já jsem byl u něčeho, kdy popisovali třeba kolegové, co se jim stalo, ale já jsem to vlastně nikdy nevnímal negativně, že by třeba jako ve mně jsem si říkal, že bych měl strašný strach třeba jako. Naopak já dneska třeba večer o půlnoci v 11 nemám problém jít do Velké věže, vyžaduje-li to nějakým způsobem situace, ale nepřipadám si tam jako cizí, nechtěný, možná je to i tím, že ten dům mě prostě přijal.
0: No tak určitě to bude tím, já si pamatuju mimochodem s tou Velkou věží na svůj zážitek. Kdy jste mě čekali v kapli svatého kříže a já jsem vlastně, protože jako každý rok jsme se tam šli pomodlit, aby na noc na Karlštejně Karel IV. Na nás myslel s hezkým počasím, aby nám
1: držel nad námi ochrannou ruku.
0: Ano. A já si pamatuju, že jsem tam šel a už to bylo takhle taky posetnění. A já přesto, že jsem to předtím šel několikrát, mnohokrát, já jsem najednou nemohl najít ty dveře. A já jsem úplně znejistil, já jsem spanikařil, co znejistil, spanikařil. A teď jsem si říkal, tak a teď tady zůstanu celou noc, oni zmizeli v nějaké jiné dimenzi, mý kamarádi, a teď co tady se mnou bude, přijdou si po mně pekelné síly, že jsem zlobil.
1: No, to se stává, no, prostě je to takový jako okamžik, jako protnutí těch světů, tak jak já si to vysvětluju.
0: Tak pojďme si zahrát píseň a myslím si, že tím nejkrásnějším, co na Karlštejně je, provedeme naše posluchače.
1: Výborně.
2: Hudební kavárna

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Lukáš Kunst, herec a kastelán hradu Karlštejn sedí proti mě a teď jsme vystoupali vlastně před písničkou. Kolik těch schodů tam je?
1: Ono jich je, říkáme vždycky lidem, že jich je 670 ve směru nahoru i dolů, takže zhruba 350 nahoru ke kapli.
0: Ke kapli svatého kříže a o tom jsem chtěl mluvit, protože Lukáši, já se tě musím přiznat, já jsem nikde necítil tak silnou, zvláštní, ale takovou objímající energii, jako když se člověk sklidní, zastaví myšlenky a spočine chvilku v kapli svatého kříže, protože tam se to nějak samo dostaví. Jako by se člověk najednou nechal unášet nějakou vlnou takové hrozně hezké energie.
1: Ono možná je to i daný tím, že ta kaple vlastně byla skutečně budována jako symbolický nebeský Jeruzalém a Karel chtěl, aby to byl jakýsi symbolický středobod veškerého křesťanského světa a tím, že to nebyl jako běžně přístupný kostel a že to byla vlastně jako uzavřená prostora pro uložení těch korunovačních klenotů, tak tam vlastně pořád i díky té výzdobě, která tam je a vůbec té symbolice, kterou ta kaple představuje, tak je tam vlastně takové jako posvátné ticho, to zaprvé. I když je na nádvoří čilý turistický ruch, tak tam je pořád jako ticho a je tam velmi pozitivní energie.
0: Pravdou je, že když se takhle ohlednu za těch 10 let, co hrajeme Noc na Karlštejně, takže vlastně s výjimkou asi 3 večerů, Karel IV. Nad námi tu ochranou ruku opravdu držel taky tady
1: klepu.
0: A doufám, že bude i letos. Pojďme teď z kaple zase sestoupat mezi obyčejné smrtelníky. Ty tam máš takovou hezkou akci, ta mě fascinuje. Kafe s kastelánem. Co to obnáší? Co to je? Prozraď to posluchačům.
1: Předně dlužno jako říci, že to není nabubřelost pana kastelána, ale vlastně jsme vyslyšeli poměrně velkou poptávku, když jsem se stal kastelánem a prošel jsem různými pořady, včetně pořadu Karla Šípa, tak jsem byl bombardován, jestli neprovázím, protože mě viděla tu babička, tu tetička a připadal jsem jim jako sympaťák, tak rodinu napadlo, jestli nedělám prohlídky. Já jsem to odmítal s tím, že nezlobte se, nejsem nabubřelý hňup, ale já na to nemám čas. A pak jsem chtěl, aby to, když už teda, tak to pojďme nabídnout, ale pojďme to nabídnout jako zážitek. Aby to nebylo dobrý den, vítám vás na Karlštejně, děkuji vám za pozornost a nezapomeňte navštívit hrady a zážitek.
0: A co ten zážitek teda obnáší?
1: A obnáší to welcome drink na začátku, to musí být.
0: To bych si
1: nějaké drobné pohoštění, pak spolu projdeme hrad, jenom já a maximálně 6 osob, jako pro uzavřený okruh lidí. Jsou tam některá místa, kam se běžně nevstupuje, nebo se tam třeba jenom nahlíží, protože na Karlštejně je uzavřená veřejnosti jenom moje kancelář a můj byt, jinak je vlastně takřka přístupný veřejnosti celý. A povídáme si o historii, o Karlovi samozřejmě, to je základ, ale taky o tom, co trápí kastelána. Jak je to těžké pečovat o tu kulturní památku, národní kulturní památku, co znamená boj s větrnými mlýny, leckdy s úřady, leckdy prostě s administrativou, s byrokracií a tak dále, a tak dále. Čili vlastně úplně všechno, co běžný průvodce těm lidem na prohlídkách, když prezentuje jenom ten dům, neřekne. No a protože přijedou na kafe s kastelánem, tak si pak na závěr dáme kafe a zákusek už na stichlém hradě bez turistů, takže ti moji hosté mají vlastně možnost načerpat toho genialocí hradu a vlastně vnímat ho vlastně chvilku tak jako já, kastelán, když se zavře ten provoz. Já mám někdy chvilku sednout si na nádvoří.
0: Lukáš, já řekni mi, my jsme hudební kavárna, takže mě napadá a nabízí se ta otázka, jaká se vlastně hrávala na Karlštejně hudba. Asi to souvisí s historickým obdobím, ale...
1: Určitě. My asi v případě Karlštejna tím, že ho vlastně obýval, nebo v uvozovkách obýval jenom Karel IV. A Václav IV., tak se vlastně bavíme o nějaké středověké gotické hudbě, kterou do dneška prezentují různé soubory historické hudby. To vlastně vážná hudba, předchůdce, klasiky, dudy, šalmaje, housle, prostě tak... Ale pak už se vlastně na tom hradě asi moc jako nehrál, protože už tam nebyly žádné slavnosti a my jsme na to vlastně hezky navázali potom.
0: Právě to se tě chci zeptat.
1: Těmi muzikálovými.
0: Jednak muzikály, k tomu se dostaneme, teda muzikále.
1: Muzikálem, ano.
0: A jednak lze tu starou krásnou dobovou hudbu ještě někdy ve zdech karlštejnských slyšet? Já myslím, že před Vánocemi, ne?
1: Ano, tam ale bývá jenom rybová mše vánoční. Já bych velmi rád. Karlštejn má trošku, ale nechci říct problém, ale je trošku komplikovanější v tom, že ti diváci, posluchači vlastně nejsou zvyklí na tady ty koncerty na Karlštejn chodit, protože my jsme neměli moc možnost svého času, třeba před těmi 15 lety, je nabízet, protože nebylo pořád někdy. Takže trochu mě to mrzí, snažíme se to suplovat alespoň při různých kulturních akcích, ale samostatné koncerty vážné hudby třeba na to jsou daleko vhodnější místa blíž k Praze třeba, což nás trochu limituje. Tak ale možná se nad tím zamyslím a zkusím něco vymyslet.
0: Já cítím, že tady ještě je prostor. Vezmeme si lutny a dáme se
1: ano,
0: do toho.
1: Ano, jsem pro.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Lukáš Kunst, kastelán Hradu Karlštejn a taky herec, je stále mým dnešním hostem. Lukáši, a teď se dostaneme k tomu druhému slovíčku. Kastelána už jsme tak jako nějak vysvětlili. A teď ten herec. Divadlo Semafor, jestli můžu napovědět.
1: To je moje domovská scénačka, ano.
0: A i tobě, aby si věděl, kam si tě vlastně mířím. Ano.
1: No, já vlastně, divadlo je můj zpočátku života od puberty koníček a následně jako profese částečně. Vždycky jsem přemýšlel, jestli jsem kastelánující herec nebo hrající kastelán. Myslel jsem k tomu, že jsem vlastně hrající kastelán. A mám tu možnost se věnovat vlastně oběma těm koníčkům. V Semaforu jsem od roku 2006, což je vlastně neuvěřitelná taky řádka let. A musím říct, že já si vždycky při každém představení si připadám jak zamilovaný puberťák.
0: Je to?
1: Protože pro mě to divadlo je tak mystické, a to možná nejsprávné slovo, ikonické, a miluju humor Jiřího Suchého a je neuvěřitelný, když člověk stojí na tom jevišti a odehraje nějakou repliku, kterou on napsal, nějaký fórek jeho, a ty lidi řvou smíchy. A já potom odcházím, říkám si, ty jsi dobrý Kunste. A říkám vlastně, no počkej, jo, ty jsi jenom reprezentant, ale někdo to musel napsat a oni se smějou tomu vtipu. Ano, v tom hereckém projevu to je samozřejmě taky, ale moc rád ty fórky Jiřího Suchého hraju a moc rád se s nima setkávám. Je to pro mě obrovská radost. Měl jsem tam už vlastně za těch 20 let celou řadu rolí. Začínal jsem jako pošťák v sukni Smutnou jehlou spíchnuté, kde jsem se vlastně setkal s Jitkou Malavcovou, s Jirkou Suchým, ano. Jirkou Štědroněm. Tenkrát tam hrála Míša Dolinová a Leona Machálková v tom představení. A pak přicházejí další a další a já jsem dostal roli, na kterou jsem bych nikdy v životě nepomyslel, ale to obrovský závazek. A já hraju Polednici mimo jiné. Takže je to výhodná role, protože ji přede mnou nikdy nikdo nehrál, takže není žádného srovnání. Samozřejmě tak to ti jako herci dává obrovský stres, protože říkáš, Ježíši Krista, abych nekopíroval někde, prostě když hraješ roli po někom.
0: Tak, ale taky spoustu možností. Ale řekni, jak vlastně ale se stalo to, že ty si v tom Semaforu tak zapustil kořeny.
1: No, ono to tenkrát, tam v roce 2006, to ještě fungovalo v těch rolech trošičku jinak než dneska. Tam bylo ještě spousta lidí v angažmá, dneska už jsou vlastně všichni vlastně na smlouvu, na představení. A asi jsem měl štěstí. Je to vlastně nejenom v té divadelní rovině nebo na těch divadelních prknech, ale obecně v životě. Já si každý rok čím dál tím víc uvědomuji, jak vlastně obrovské štěstí na lidi, které jsem v životě potkal, jsem měl, protože každé to setkání s nejrůznějšími lidmi mě vždycky někam posunulo. A musím říct, že když se podívám zpátky, tak si vlastně až na jednoho klučinu na střední škole, se kterým jsme se fakt jako hádali a neměli jsme se rádi, tak jako nemám žádnou jako negativní, jo, víš, emoci, že bys říkal, tyjo, tenhle ten člověk mě strašně zranil, nebo tenhle mě prostě jako strašně ublížil. Ale asi jsem fakt jako dítě štěstěný v tomhle.
0: A jednak tam asi muselo být i více styčných ploch, když třeba lidi jako Jiří Suchý, Jitka Molavcová, určitě, prostě profíci, kteří se tomuto stylu divadla a této značce, této legendární značce divadla věnují, že si tě takhle pustili vlastně mezi sebe. Já. Máte tam dobrou partu?
1: Výbornou. Musím říct, že, a to je třeba taková jedna moc hezká věc, my jsme studovali, já jsem studoval nějakou roli v Zlomeném srdci Lady Pamely a seděl jsem nad tím doma, jsem tam hrál Snědkového podvodníka, tak jsem si říkal, jak to jako uchopit a to. A bylo asi 10:30 večer a přišla mi SMSka od Jitky Molavcové. Jenom tak, jak bylo tam psáno, Lukášku, jsi dobrý, neboj se, bude to super. A já se takhle otáčel, kde ta Jitka za mnou jako sedí, jestli mi kouká přes to rameno. Je mi tam moc hezky. Jsme výborná parta lidí. Jsou to lidi, od kterých mám pořád neustále se co učit. Každá role, která přichází, je něco nového, co mě formuje, byť ten Semafor je opravdu jako specifický, že to není úplně klasický herectví. Ale i tak vlastně v tom hraní si s tím, že vlastně jako není slovo, který nemůžeš neříct, aby mohlo vytvořit vtip, a ty krásné jazykové konstrukce, kdy ten Jirka Suchý opravdu vytěžuje ten český jazyk úplně na maximum.
0: To je v tomto naprosto geniální. No.
1: A jednou se mi stalo, to je taková historka, jak jsou odposlechy v divadle, že tam jako sedíme a Jiří zpíval nějakou písničku a nějak mu vypadl text, to už je drahných let, a on během toho zpívání, on normálně zpíval, pokračoval dál a celou tu písničku přebásnil, během toho zpěvu.
0: Přímo na jeviště.
1: Přímo na jeviště. My jsme s těma klukama, asi vypadla mu nějaká sloka a už ale. Něco se stalo, ale ten divák to nepoznal. A my jsme v té šatni všichni na sebe koukali, to jako, jak je to možný, jak je ten člověk schopný něco takového udělat. To je prostě geniální mozek. No.
0: Můžu to potvrdit, protože my, když jsme spolu s tenory točili jeho píseň Krajina posedlá tmou, tak to přišla prostě do studia taková jedna velká náruč, která nás objela, aby jsme neměli trému z té legendy a vlastně vznikla z toho moteská písnička.
2: Krajina posedlá tmou,
3: krajina posedlá tmou,
2: vzpomínky do sedla zvou,
3: vzpomínky do sedla zvou,
2: nutí mě vrát.

0: krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
0: Krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
0: Krajina posedlá tmou.
2: Kastelán Hradu Karlštejn a také herec Lukáš Kunst je mým dnešním hostem a tahle ta písnička patří neodmyslitelně k části tvé kariéry, a sice v účinkování v divadle Semafor. Mimochodem, já jsem tě tu píseň v jednom semaforském pásmu o písničkách a osobnosti Jiřího Šlitra viděl zpívat a byl si takový jako cowboy.
3: Ano, ano.
2: Už ti jenom kůň nebo ta kráva podle toho.
3: Ano, ano. To jsem nechal v zákulisí radši.
2: Ale zpíval si to moc hezky. To,
3: děkuji, já mám moc rád tu písničku, vlastně celý život.
2: Já přiznám se taky. Ale pak máme ještě, myslím si, oba shodnou jednu takovou, dá se říct, záležitost, která nás naplně zbližuje a máme ji rádi. A to je Noc na Karlštejně.
3: Říkal jsem si, že asi.
2: No, protože víš co, jo. Noc na Karlštejně, ona se tam kdysi hrála, že jo, ještě s paní Bohdalovou a s mnoha jinými hvězdami, ale bez těch písniček. No a potom Karel Svoboda napsal ten muzikál, že jo, natočil se ten krásný český film. No a my jsme vlastně potom jednou, asi před 10 lety, někdy před 11, dali hlavy dohromady, že kde jinde by to slušilo Noci na Karlštejně, než právě na nádvoří Hradu
3: Karlštejně. Že jsme, tenkrát jsme si říkali, to vlastně byl ten, tak jako ten nápad, tak to vzniklo, že bylo výročí 7. výročí narození Karla IV. A chtěli jsme 10 exkluzivních jenom jako představení na ten rok. A taky si pamatuju, že když se všech těch 10 představení vyprodalo, tak jsme ještě honem jako vymysleli další 2 termíny, které jsme nabídli. A tehdy tam bylo asi zhruba 500 lidí, myslím necelých 500 lidí v tom hledišti, dneska už jich je míň, protože máme i trošku jinak uspořádané to hlediště. Ty 2 představení přidaná, tak ta se vyprodala za 4,5 minuty. Protože se samozřejmě jako to označováno jako perla letních scén. A já to potvrzuju už jenom v tom, kde jinde chtějí lidé vidět Noc na Karlštejně, než na Karlštejně, protože ty velmi dobře víš, že tu kulisu toho hradu prostě nepřevezeme.
2: Ne.
3: Ani sebekrásnější výprava v divadle.
2: Ani nepostavíš. Ne. Takže právě já co tak mluvím někdy s našimi diváky, kteří se mimochodem velmi často vrací. A třeba
3: i několikrát za sezónu.
2: Ano. Tak vlastně oni jsou nadšení z toho, že když se mluví o Průkrapství, tak skutečně ty postavy
3: koukají na ně.
2: Vystupují z Průkrapství. Když se mluví o hradbách, jsou na hradbách, v hodinové věži. Ano. A to nádvoří málo platný. Je to karlštejnské nádvoří.
3: No a když Maruška Křížová nebo Hanka Horišová zaspívá Lásko má, já stůňu, nebo Pavel Vítek třeba jo, asi dověží. To jsou ty legendární, ikonický songy z toho muzikálu a ty lidi prostě pláčou, protože to slyší na tom autentickém
2: místě. Ale já se ti musím přiznat k jedné věci. Já jsem tu píseň zpíval už asi 1000krát, protože jsem ji kdysi dostal vlastně od Karla Svobody jako dárek. Když ji zpívám kdekoliv jinde, není to ten pocit, jako když ji zpívám právě na nádvoří Karlštejna. Já nevím, čím to je.
3: Géniem loci toho domu.
2: A pak je tam ještě jedna věc. Nedávno tady byla Ivana Korolová jako host, taky Honza Kříž a tak dál. Prostě lidi, kteří s námi hrají. A my jsme se vždycky shodli, že se vlastně celý ten zbytek roku těšíme na to léto, až se všichni zase setkáme právě na Karlštejnském nádvoří. Máš to taky tak?
3: Mám naprosto, protože on mě to utíká trošku rychleji.
2: Jasně, protože
3: když
2: doma.
3: No, ale když třeba skončí ta hlavní muzikálová sezóna, tak pak třeba kostýmy a rekvizity, který máme částečně na hradě uložený, tak než třeba projdou čistírnou a než se tady jako uloží a pak zase o to dřív se musí vyndat, takže já tu čekačku mám o něco kratší. Ale je to přesně tak, jak říkáš, prostě já se nedokážu představit, že bych třeba odjel na léto na 3 týdny na dovolenou a třeba 3 týdny v tom muzikálu nebyl, nebo se s váma neviděl, prostě jako Noc na Karlštejně patří na Karlštejn, tak Noc na Karlštejně muzikál patří jako do té naší rodiny a my patříme do něj.
2: Ty si řekl hrozně hezky to slovo rodina. Je. To je to, co vlastně já si uvědomuju, že v podstatě už se tam necítím, jako že jdu někam než kvůli do práce, nebo někam prostě jen tak, jako že si jdu zahrát. Jo. Já už se prostě na to léto těším.
3: Já taky.
4: Kam vyrazit pěšky nebo na kole? Regionální stopařka Žofie vyráží každý týden na nové výlety po středních Čechách. V seriálu Cyklopěš. Testuje trasy, které zvládne téměř každý. S humorem, nadhledem a reálnými dojmy z terénu. Ve vysílání, na webu i sociálních sítích. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
5: Lásku prožít, musí do ní vložit. srdce hrdiny.
6: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: konečně střešního pláště na Purkrabství a postupná obnova střech na Karlštejně.
1: Karlštejn bude mít novou střechu.
0: Jenom na Purkrabství zatím, jako nebude to vidět, samozřejmě zůstává stejný materiál, jenom už do ní po těch 60 letech trochu prší. Občas se objeví nějaká drobná filmová role, tak za to jsem taky vděčný, ale jak už jsem říkal, já tomu nejdu úplně nějak naproti, protože primárně jsem kastelán, takže to potom přijímám jako, že to přichází. A vlastně jako já se těším na každý den, který přijde. Čeká nás už zmiňováno na Karlštejně celé léto, koncerty, setkávání s lidmi, tak plánuje strašně moc.
1: Ale ty si nějak některé z těch plánů už i realizoval, protože já když jsem přišel nedávno na nádvoří Karlštejna, tak jsem prostě zjistil, že to tam je trošku jinak, že se vám tam podařilo, jako obrovský kus práce se vám podařil. Tam je to nádvoří vlastně jinak koncipováno.
0: Zmizel stánek na nádvoří, který byl povolen na 3 roky a po 37 letech jsme ho konečně odstranili.
1: Je tam krásná kavárna.
0: Je tam zázemí nově udělaný, nové sociální zázemí pro návštěvníky. Jo,
1: Dlážbanová.
0: Ano, ono to prostě každý rok postupuje drobnými krůčky, ale je zatím obrovský kus práce. Takže a nejenom můj teda, ale celého týmu hradního i vlastně kolegu z Národního památkového ústavu, který hrad vlastně spravuje a zhání financování na
1: to. A to financování asi bude dost podstatná
0: to
1: věc.
0: To je velký problém. No. Je nás moc, my jsme velmi bohatá země na ty hrady a zámky a nadechované vnitřní vybavení.
1: Když už vlastně si na tom Karlštejně takovou dobu a vlastně znáš ten hrad, je tam ještě někde nějaká třeba zóna, jak jste nedávno objevili takovou tu polozasypanou chodbu pod nádvoří. Ano. Nemůže se tam ještě takové překvapení nějaké netušených prostor?
0: Já si myslím, že už úplně ne. Možná nějaký původně Karlem zamýšlený prostup ve zdi, který se pak ještě během výstavby hradu zazděl, ale jinak tím, že Karlštejn stojí na skále, tak on ten skální masiv vlastně dost přesně definuje ty podzemní prostory. My jsme o tomhle tom prostoru věděli, že tam někde nějaký asi je, ale zřejmě ho zmapoval poslední architekt Mokala, my už vlastně po těch 100 letech jsme se k němu dostali.
1: To víš, já pořád.
0: Ale vždycky něco najdeš.
1: No prostě. Právě, já vidím, pořád mám takovou nějakou tu pověst o té tajné chodbě, kterou se na nádvoří vlastně vlezlo a vylezlo se někde u lomu Velká Amerika.
0: Říká se to. Tam by musel být nějaký výtah, kterým se jdeš vlastně na úroveň té Ameriky. Ale spousta jako jiných věcí, fresky, tam zjišťujeme, co byla pod nima, jak se vyvíjeli a jsou to vlastně jaký to, jak rozbaluješ prostě tu čokoládu pomalinku a objevuješ, jestli pod tím je ten voříšek nebo ne.
1: Nebo nugát.
0: Nebo nugát, nebo co to za čokoládu. Ano.
1: Višně v čokoládě.
0: Ano, přesně tak.
1: Ne ze všichni ti Karlštejn, viď?
0: Myslím, že to asi jako nejde. Ono po nějaké době to přejde do toho, že byť víš, že jsi tam půjčený na chvilku, tak ale pořád je to vlastně tvůj domov, jako to, co ty se staráš. A je to jako kdyby tobě zevšednil tvůj dům a tvoje zahrada, o kterou se staráš.
1: To máš pravdu. Je to sice trošku v menším měřítku. A nemá to tu patinu té historie, ale máš pravdu, že...
0: Ale to vnímání je velmi podobné.
1: Když je člověkovi někde opravdu dobře, tak je tam rád.
0: Přesně tak.
1: Lukáši, tak já ti přeju, aby si byl dál na tom svém vypůjčeném hradě Karlštejn, jak si to hezky nazval, aby tam byl dál rád a abyste byli jako hrad úspěšní, což jste, protože je to velká návštěvnická atrakce. A taky nám přeju, aby nás nepřestala bavit noc na Karlštejně, abychom se zase a rádi mohli každé léto potkávat.
0: Moc rád. Děkuju za pozvání.
1: Já ti děkuju za to, že jsi přišel i za to hezké povídání. Milí posluchači, mým dnešním hostem byl Lukáš Kunst, kastelán hradu Karlštejn a taky herec, zejména v Semaforu. A Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česká vládní delegace odcestuje do turecké Ankary krátce před odletem prezidenta republiky Petra Pavla. Hygienici v regionu varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Dálnice D4 u Dobříše je v obou směrech uzavřená a počasí v regionu zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš příští týden odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře a také středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda neuveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda i Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webech. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak řekne mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
0: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. V lesích kolem Českého Brodu na Kolínsku budou nové lavičky a odpočinková místa. Dřevěný mobiliář tam vymění do konce léta. Spolu s tím také dělníci opraví lávku přes řeku Šemberu. Práce a vybavení budou stát kolem 350 tisíc korun. Zaplatí je společnost Městské lesy Český Brod, která na většinu nákladů získala dotaci. Upřesní manažerka Českobrodského ekocentra Alena Kunclová.
3: Mezi Vackovou lávkou a Skautskou loukou je taková už hodně schátrelá lávka, takže ta se bude právě předělávat. Potom jsou tři místa, kde se bude dávat stůl, dvě lavice a bude to zastřešené. A pak ještě několik laviček na různá místa v lese. Sport.
0: Druhou etapu Tour de France vyhrál Mexičan Del Toro, za ním skončil obhájce titulu Slovenec Tadej Pogačar, který tak stáhl náskok lídra soutěže Dana Jonase Vingegaarda na 6 sekund. Počasí. Večera v noci na pondělí čekáme v regionu středních Čech nadále velkou oblačnost, místy přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 12 stupni, k tomu slabý západní až severozápadní vítr. Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou na severovýchodě kraje srážky častější a naopak na jihozápadě regionu budou ustávat. Zítřejší maxima většinou mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku jen slabý. Během dne mírný od západu až severozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D4 u Staré Huti kolem kilometru 29 zůstává v obou směrech uzavřená. Na místě je těžká technika, vyprošťuje tam havarovaný kamion. Od Prahy platí odklon dopravy na exitu 27 Dobříš. Směrem ze Strakonic se sjíždí exitem 32 Obořiště. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka, takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. A instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly, následně 48 hodin, což jsme taky zvládli a pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovaly střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrhla pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: A vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace, a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba naším programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, už je to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění

0: je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuju moc a ať se vám festival vydaří.
0: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny stejně jako ostatní památky po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama se zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově.

0: čili Neveklo blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
1: K šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy Bible, Postavy a příběhy, Talmud, Portréty a legendy či Svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, zastrašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas
2: zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do dvou týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších dvou týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Že oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendlovy univerzity začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i v větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Burtalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntalska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve třech setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě dřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kdy si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně k gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdokolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili.
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.

0: východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
1: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu. To jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
1: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty Elchebrookové, tak to topili tímto způsobem?
3: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
1: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
1: Tak my jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
1: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
1: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
1: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
1: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá, co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
1: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
1: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
0: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
1: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
1: Ano.
2: A ten nápis v latině?
1: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
1: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou.

0: rovnou, to je svatý Jiří?
1: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
0: Aha, jo.
1: Takže je to boj dobra se zlem.
0: To je norimberský lustr.
1: Ano, norimberský lustr, no a vlastně, jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
1: Aby Neustupov zkvetal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
0: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
1: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost. K tomu místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku, a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme. Takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Nadia Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočinulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesní, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sam pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síň od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími odznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemu na ohlávku a předvedu ho také. I když se to nemá, tak to dovedu.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu pomalou

0: Là, mais pas vite, ça se fait.
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste nadjoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom?
3: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádný prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

vysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319 a nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky. Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka.
0: Počasí.
2: Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo. K tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zase těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých, a oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte, a teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo, no to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta, to je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii, no a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
5: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podělejte se, volové. Když to někdo umí, tak mu dám 1, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat 2? On za to nemůže. Tak jsem mu dal 1 taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal 1. Když jsem to řekl 30x1, už se na mě vyprdli a dopsali ty 1. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst. Že?
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhanech. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A také jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, ale
5: to je rutiní, to já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo, a to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Ale aspoň, že to zdání zůstane.
7: Co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo? My tam jednou přišli s Ludovdenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten. A tam byla takhle tam, a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho ruženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. A pán, potom to děláte pro celý semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám asi na 350 těch flašek, prostě to.
6: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východního Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednou 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
7: Co je tévurs?
5: No to je takový to, ten salám, takový
7: řekl. Mecký salám.
5: No, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam jsem si uvždy něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem věděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
9: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a
1: a vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvažuji, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
9: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, ne, podněty brzdím, k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. To už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpěj, že jo, na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím a povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, plavno, to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený, že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrave na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lací. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pán, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože to laciný.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Liberecké.

0: Moravského kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
1: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojď, kdo umřel? A pojď, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrobu. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
2: To je krásný.
3: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
1: Ano, já vždycky říkám, se... Turnov, brána Českého ráje, Semily město pohřebního ruchu. My máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
1: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom tím, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstvu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí, no.
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí. A jelo se počerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdem za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít úzký doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný výšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás vždycky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tma jak spytli, ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme, tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny a jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce a já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, jo? Takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou. Kdy tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: Já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam. No a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady v oku vzal, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no.
1: Tak ještě, že mě ten pes teda hlídal, víceméně, aby se nehejbala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo kde
1: jsem
0: jste...
1: zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být, takových 15 metrů,
0: no,
1: což je nám hodně. No, takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrhla ještě toho jednoho sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak s paní Počirákem potrženo sečteno, příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý,
0: tak to je dobře.
1: Paní Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a
1: ráno
0: nele,
1: se
0: a tak, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo přímý příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam si ma nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jí bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát se chodili k nám dívat, jestli spíme. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 mě roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká no, úplně, ano.
1: A já byla ze všech nejmenší už ve stanu, protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespaly, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala pranetér, hele, jadu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a polštářek, co máš nejradši a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně pranetéře babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky v autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř a já jsem v pranetéře jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. V 11.
0: No,
1: a já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a ne, se mě plaklekla, jak vyšla ven, co tady děláš, ale tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční
1: tak
0: zvuky, no jo.
1: Ano, že to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem.
1: No,
0: tak.
1: No, protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dá celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no a já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neter se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru, sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: To je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako... Já jdu do rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venší výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byly pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. Mm-hmm. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, tak nám to, no tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Vám to nevadí, tak
0: to víte,
1: jsem,
0: že ne.
1: Mm-hmm. Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy s paní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužníci, jsme jezdili několikrát. Jako
0: no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech? Opravdu pod Čirákem.
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to
0: ano. Ano,
1: udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili. Solili tím tou slanou vodou.
0: Ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Hmm. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdějí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku a je to škoda, že některý dávají přednost víc teda ty cizině, no tak chtějí poznat.
0: No to všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory, a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Takový jako, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě jsme tam odjeli a měli jsme...
0: Bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací. Kde se taky dá, že jo, no, tak jenom taková motivace.
0: Dobře, tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: No to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu, mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u další linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod Čirákem, eventuálně pod Stanem?
1: Pod Stanem, paní Jituško, jsem spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod Čirákem, to vám řeknu. Já jsem dělal zeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? A jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci třeba partia a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela... Tam je převozník, tam byl tenkrát. Převozník, já ten nás převážel do Řeže, jo? Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat, až přijede na Danánem, kdy on zase odvážel lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: ano. No. Ale co teď? Tak tam byly takový jako nějaká louka nebo co, byly tam nasečené kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak... Tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té Řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka před tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka a teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zastavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli...
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na Širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si... krásně jste si schrupli.
1: No. Tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no.
0: Jo.
1: To byli starší, takový si už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásný vzpomínky, krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom tě u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojí ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Měl dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lásky ta zastávka.
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn, a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají.
1: Takže tak.
0: Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské Středy, jeho sestra zažádala, tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardejova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky, tak nějak hledali a jeli jsme do Bardejova a tam byla okresní cesta, ale byl to samý kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nadspanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardejovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Jo. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala a chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli a my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli a všude byly obchody zavřeny. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
2: No je, je.
1: Pak jsme jezdili k rybníku Řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník. Mm-hmm. Pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden. Takže ale ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký. Uh-huh. A on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou něco, to by... No, takže byly takovýhle vzpomínky.
0: Ale dobře, to všechno dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
0: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky, díky.
1: Vám taky všem a dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Mm-hmm. 15 let jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Mm-hmm.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo od ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan,
0: uh-huh.
1: To se dalo do stanu, no a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl sebou bílé prostěradlo,
0: jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo aj dva, jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal, já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: mm-hmm.
1: A jednou jsem vám chytil stopa, já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volsedeblach pionýr,
0: mm-hmm.
1: A on to vzal na Červenou vodu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak mm-hmm. jsem si říkal, no pojedu za něm a tam někde v Krkonočích, tam to někde... mě to chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým pioní, kde to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta, teď to nemám na jazyku, no, tříkola.
0: Ta tříkolka, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo.
1: No, a on vám mě vzdálo, mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já,
0: uh-huh.
1: A jak svítil ty hadrolety, tak jsem uviděl

0: kopcicena, akurát, tak říkám, paráda, tady se s tím, tenkrát se dalo přespat v Přikopě, já nevím, USA na kraji, jako já, dneska by to bylo divný přespat, no, kde nebo vůbec kopce se na to, ani kopky už se dneska nedělají, jak to, to byste musela chytnout nějakého soukromíka, no. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul, jako, jo. A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. A naši o mě vůbec neměli strach. No, tak já jsem trampoval. A já jsem pojezdil celou republiku. No. Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se akorát. Mm-hmm. A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
1: Ano.
0: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
1: Pánečku.
0: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu akorát. Mm-hmm. Ale přežil jsem to a jsem tady.
1: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 kilometrů. To vám řekl.
0: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako... A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou. Uh-huh. V pohodě.
1: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
0: Kdyby se znova narodil, tak bych to zazděl.
1: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádek. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
0: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
1: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července. A na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky. A pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Viana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou noc, paní Evo. Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu.
0: Mm-hmm.
1: Kluci posekali větve jehličí. Dali to na zem, no to jsme hodili deky.
0: Mm-hmm.
1: Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no.
0: Mm-hmm.
1: A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo.
0: Mm-hmm.
1: Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když ty turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása. Mm-hmm.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili lidi na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat,
1: no,
0: pod Širákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka, když jste mě vyžádali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, teda v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak jeďte, úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku?
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel, taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Wrocław, Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zařovna Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Bianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že když jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když se jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem
0: tak
1: se, takže strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradě na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emma, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal z Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil a kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam
0: jo.
1: Byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co se to vyřešilo. Ale potom, jak jsme byli na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je prameny Činky, kousek, tam je kamenárka. A pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada, estakádo, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam všichni střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdeme tam a tenkrát, vzali se kytary, zapalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dále. Zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jehlán, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším, v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu.
0: Ježiš.
1: Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval ten šerif a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsme se ráno probudili a opravdu pod tím sněhem bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostýnem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostýn, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam bylo, tam je taková krásná křižová cesta, vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím
0: mm-hmm.
1: přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: Bylo tam 4-5 dní. Na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme koupali taky.
0: Koupání, spaní.
1: To byl takový nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do
1: určitě,
0: přírody.
1: Určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: Nemá. A teď je to dobré, když máte v noci máte 20-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spacat.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nemáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
1: vám
0: a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, přes, měli jsme obytnou avii, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou avii jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko, tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplou do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: Bylo, a bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že jo, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme přijížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že jo, člověk by onemocněl nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli potmě. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva. Manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak musel jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy, aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta, nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta Avie...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo jako, ale to vám, to se v přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, tak ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Ávy je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jako,
0: bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
0: Mm-hmm.
1: No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
1: no,
0: děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný.
0: Mm-hmm.
1: Prostě, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně ano. Moc děkuju za to vaše povídání.
1: Jo,
0: jsem ráda, že jste si ten výlet užili.
1: Dobře domů, takže...
0: To je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně. To je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť s tmou.

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer, nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano?
1: Na jednu úžasnou noc v Alpách. Jeli tenkrát, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě dali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formuli 1. A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký, tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa. A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce no. Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů
0: no.
1: A tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesmělo, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: To byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Někdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma,
0: ano,
1: která tam
0: ano,
1: byla, tady
0: ano.
1: Ten světelný smog, to prostě
0: já hodně, vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam, no a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl nepatný. Ten se mu to opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě šoktory. Má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny, letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od sebe, od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí. Třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byly brontosauři. No a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše: krásný večer přeju všem. Dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let. No a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Perka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejská.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Já bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: A teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka večer.
3: Co to Diana mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba pastí a praporek.
3: Tady, aby se člověk... Ječi. Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě, do čtvrt na sedm?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v sedm, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve čtyři.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No do takového toho, do nedělního, víš.
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Nazdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
6: Prouza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
6: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: tě? Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen tři. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
9: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako pavijáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej. Tady je bujon. Hovězí. No,
3: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic zkazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbid. Polívka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
4: Jo, posinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, Bráško.
4: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to mrně už nespí? Máma ještě není doma?
3: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdem, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšela vás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšela vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. A nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu, zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
1: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
1: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
1: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
1: Po koncertě.
3: A u holiče byla jsi.
1: Šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
1: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
1: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě...
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
1: To je... Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
1: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
1: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
1: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
1: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku. Jenom jsem hrozně uspala.
5: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
6: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
6: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
6: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Ba ne. Nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkají, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, si tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku. A teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně. No.
5: Jo, takže ve 64 auto a v 65.
3: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
6: Na parté, jo.
3: A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior. No to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je
5: blbý. Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
3: No, ale on ví, on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
6: On vás ujistí teda. Jako.
3: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
5: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
3: No to tak, takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
6: No, jak to, že nejezdí autem.
3: Jo. No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Už je no. Ale jinak to, celkem to prochází v klidu.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.